dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: I'm Nicki Minaj.
2: Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hey, this is Ava Max.
5: All the hits.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dětem v základních a středních školách nezačíná nový školní rok. Do prvních tříd podle odhadů ministerstva poprvé usedne asi 115 000 dětí. Na základních školách bude celkem přes 1 000 000 žáků, jejich počet ale meziročně mírně klesne. Naopak na středních školách a konzervatořích má studentů přibýt. Africké Kongo čelí největší epidemii eboly ve své historii. Počet potvrzených případů překročil 6 000 a téměř 3 000 lidí zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává epidemie mimo kontrolu. Situaci komplikuje i to, že proti současné variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. České volejbalistky na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupily. V osmifinále před domácím publikem v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety. Český tým tak nezopakuje 8. místo z předchozího evropského šampionátu. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Dobré zprávy, pro horké dny máme pro obyvatele brněnských Kohoutovic. Na Libušině třídě vznikl nový klimapark. Původně dětské hřiště nechala radnice za 10 milionů korun proměnit v park s mlžítky, pítkem, posezením a zelení. Na místě jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Dneska nás čeká většinou polojasno, až oblačno, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy i 27. Z Brna Jitka Valášková.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A to není jediná věc, která dneska začíná. Začíná škola 1. září 2026 a krásné ráno vám přeje Michal, Jasmin a David. Čau lidi.
2: Ahoj, vykročte správnou nohou.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Přemýšlím, jakou nohou jsem vykročil, člověče. Já si myslím, že levou, já na to mám štěstí. Nicméně, já jsem ráno teďka po cestě do rádia potkal u nějaký hospody, jak sedí na předzahrádce třeba 10 tak 13 letých lidí a říkám si, tak oni nečekají, se bude škola. Oni čekají, přijde hospodské a jdem tam střelí na stůl. Tak pojďme hrát Charlie XCX, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

6 hodin 5 minut. Tímhle jsme odstartovali úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Krásné ráno. No jo, dneska uslyšíte asi od všech, ze všech směrů, že je 1. září a že děti se vrací zpátky do školních lavic a možná třeba vaše dítě jde právě dneska do školy úplně poprvé.

0: Tak mě zajímalo, jestli si pamatujete vy váš první školní den. Co vy dva?
1: Já ještě dodám jedno zajímavé číslo, které zaznělo ve zprávách. Poprvé dneska už sedne v lavicích zhruba 115 tisíc prvňáčků.
0: No to mi přišlo strašně moc, a pak, že porodnost klesá, to je hodně lidí.
1: Je to dost?
0: Představ si, že by těch 115 tisíc lidí přišlo třeba na nějaký mejdan společný.
1: Nebo koncert.
0: Nebo na koncert, takže možná by se mohla zahajovat příští školní rok třeba na Letný.
2: Ale zpátky k tvojí otázce. Já si pamatuju, jak si sedám do zadní lavice a máma je ve dveřích třídy a ukazuje na mě posunkama, ať si nesedám dozadu, ale ať jdu dopředu, ať dobře vidím a slyším, a úplně mě jako vyhnala. A takže tohle si pamatuju, a pak takový ty kornouty s těma bombónama, to jsem měla taky. A nic víc.
0: Já jsem se trošku bál, že připomeneš tohle, protože to je pro mě dost bolavý místo, Jasmin. Já si totiž pamatuju, že jsem kornout neměl a všichni ostatní ho měli.
1: Já jsem ho taky měl.
0: Ty jsi ho měl.
1: Ale to je jedna z mála věcí, kterou si pamatuju, jinak ten den mám docela v mlze.
2: Taky no.
0: Si pamatuju cestu do školy vlastně, my jsme šli pěšky, nebylo to úplně blízko, takže tu procházku si pamatuju. No, to mě bavilo, ta cesta, to jsem byl takový nadšený, zpátky se šlo hůř teda.
1: Na mě potom příští rok a další a další.
0: Přesně. No tak začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak by nás zajímalo, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne vy.
2: Celkově po vás chceme věci tři, napište nám, kdo jste, odkud jste a ta jedna věc, kterou si pamatujete.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat SMS-kou a nebo přes WhatsApp, my k vám posíláme další muziku. Tohle je Cyril Stamlinen. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, 10 minut po 6. Cyril Stamlinin. Hezké ráno. Tak jaká je ta...
1: To je Cyril, ne?
0: To je to Cyril, no já jsem... Já jsem taky říkal, že jsem řekl blbě.
1: Zpívá to s Metodějem.
0: Jsi možná měl vrátit do té první třídy, asi co? Ptali jsme se vás, jaká je ta jedna věc, kterou si pamatujete z prvního školního dne. O tom je minuta šampionů, která startuje teď.
2: Lucka Plzeň brečela, když mamka odešla.
0: Andrea Praha, červená aktovka a byl rok 1977.
2: David Rokycany seděl v zadní lavici s kamarádem Filipem.
0: Jana Bruntálsko má v paměti, že všichni prvňáci dostávali Astry jako auta.
2: Verča České Budějovice nesnášela copánky, které jí udělala mamka.
0: Nikola Praha nechtěla sundat novou aktovku z Barbie.
2: Tomáš Brno sedí vedle kluka, se kterým se kamarádí dodnes.
0: Jana Praha byla zklamaná, že se první den neučili.
2: Eva z Bechyně dostali prej, jo, dosme jí prej naštvali, páč si přijde strašně stará, jelikož si z prvního školního dne vůbec nic nepamatuje.
0: Aha, a taky tady ještě přišla zpráva od Jarmily. Ahoj, z Kornoutu si nic nedělejte. Za nás ho neměl nikdo, viděla jsem ho jen ve filmu Lucie postrach ulice a říkali jsme si, proč si to jako nese do školy. No tak ať si nesete do školy cokoliv, tak ať se vám tam dneska líbí. Tohle jsou Coldplay, hezké ráno.

0: Dua Lipa, Houdini a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů. Krásné ráno, 6 hodin 19 minut. Michale, jsme na David, to jsme my tři.
1: Pokud vám přijde, že natankovat za 2000 korun už je docela pálka, tak pozor, je tady řidič z Vysočiny, který zvládl tankování za 200 tisíc.
0: Tak to byl mimo nádrž, ne? To se nevejde nějak, teda si myslím.
1: No, nepotřeboval k tomu ani kamion, nic, prostě natankoval, sednul do auta, nastartoval, odjel. Drobný problémek jenom, ta hadice byla pořád nádrž, takže on ji vzal s sebou, totálně zdemoloval ten výdejní stojan a škoda kolem 200 tisíc korun.
0: Počkej, ale tak jestli to můžu říct za sebe, tohle je moje noční můra, že vždycky, když odjíždím od stojanu po natankování, po zaplacení a i když vím, že jsem tu pistoli vytáhl logicky, tak když se rozjíždím, tak se bojím, že se mi to stane. Nemáte to taky tak?
2: Tak podle mě se to může stát jenom pokud to zacvakneš tu pistoli, že ti to jede samo, že jakoby nedržíš, protože jinak si vůbec nedodu představit, že bych to jako domáčknul a nechal tam, to nedá vůbec smysl.
1: Já hlavně, no.
0: No, počkej, tak ono se mu to asi natankovalo. Nechal to tam, ono to se to vycvaklo, on se rozjel a jak to urval, tak tam ten benzín asi prostě tekne všude kolem. Asi.
1: Já nechápu, že auto tě v dnešní době upozorní na všechno. Jseš unavený, jo, jedeš přes čáru, cokoliv, ale tohle se ti prostě stane.
0: Tak vlastně, tak vy máte auto na elektriku, že jo? Vám se to nestane.
1: Nám ne.
0: Kdybyste vytrli...
1: A taky jo, taky můžeš jako...
0: Kdybyste vytrli ze zásuvky... No, ale pak ti nepřijde faktura na to kolik, že jo? Když tam neteče ten prout, ne?
1: No, dávejte si pozor, prosím vás.
0: Budeme rádi, když i dál budete trávit úterní ráno s náma. Khaled Selavý, také Eva Farná, vzpomeneš si. No a pro vás, řidiče, kdo třeba plánujete i natankovat dneska, další aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a

0: prodám nemovitost dřív, než řeknete Šalina. Začněte na ladapekova.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižní Moravy hlásíte předmět na vozovce. Na D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov překáží v levém jízdním pruhu pneumatika, dejte tam pozor.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Farna a taky Miraj. Krásné ráno z Hitrádia v 6.32 skoro. S vámi Michal Jasmin David a já David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Francie zavádí nový poplatek za takzvanou ultrarychlou módu. Od září se má postupně zvyšovat až na téměř 20 eur, tedy přes 480 korun za kus. Opatření míří především na velké asijské internetové platformy. Dětem dnes po dvou měsících končí prázdniny a začíná nový školní rok. Do lavic poprvé usedne zhruba 115 tisíc prvňáků. Na základní školy bude dál chodit přes milion dětí. Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca. Americká porota uznala vinným bývalého vůdce gangu, který podle obžaloby vraždu naplánoval a poskytl zbraně. Hrozí mu doživotní vězení.
0: To už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnému?
2: No asi dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
0: Tak kdybyste si ho chtěli připomenout, tak jenom, tak tohle je Elton John zrovna.
3: Ale s Tupacem.
0: A počkej, já tam pustil teda ukázku a on tam zpívá jenom Elton. Ale hele, když chviličku dáme, jsme v rádiu, času dost, jo, hele. A Tupacu, pojď, jdeme na to, oh.
2: Takový klasický americký 90-kový rap.
0: Jeden z nejúspěšnějších rapperů v historii. No tak pojďme si dát něco standardnějšího. Pojďme si dát Bitch. Cukr a Bitch. Meredith Brooks, hezké ráno.

0: 6.40. Krásné ráno z Hitrádia, posloucháte úterní snídaní šampionů. Dneska je 1. září a podle kalendáře je start meteorologického podzimu, i když El Niño si o tom myslí něco jiného teda.
1: 10krát jsem ti řekl, že to je El Niño.
0: El Niño.
1: Já
0: jsem řekl Niño.
2: Niño, jo.
1: No to jedno.
0: A to je takhle, myslím si, všichni vědí, o co jde. Jo. Ale zase mají snad brzo dorazit tropy, jsem včera čet, hlavně na jih Evropy, ale má to líznout, byla tam exemplárně vypsaná i Česká republika.
1: Teda, ano, jih Česka v pátek až 30 stupňů.
0: To je září. No ale teďka vlastně začíná takový to období, co si ráno oblečeš, odpoledne neseš.
2: To je ono.
0: A protože co si vzít na sebe? Jako ráno se opravdu nabalíš, protože už není úplně jako
2: ráno
0: teplo.
2: Už je jako opravdu zima. Mě dneska zima zbudila dřív než budík, takže souhlasím. No.
0: Ale jestli teda dorazí ten, řekni to, Davide.
1: El Niño.
0: El Niño, tak myslím, že jsme v suchu. Za chvíli další hity Kamrat, taky aktuální doprava, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
8: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
7: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
11: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
14: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D2 na 53. kilometru. Směrem od Brna na Bratislavu bouralo nákladní auto s dodávkou. Místo nehody je průjezdné bez zdržení.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Jaký je to pocit, že dneska vysíláte děti do školy? Asi parádní, co? Global DJs na Hit Rádiu v 6.51, krásné ránko.
1: Dneska slaví třicetiny jeden z největších českých symbolů a není to žádný zpěvák, není to žádný sportovec ani herec, je to Škoda Octavia.
0: Ikona českých silnic, takže Octaviečka slaví 30 let.
1: Ano.
0: Myslím si, že každý z nás někdy v Octavii seděl, nebo jí řídil, nebo jí dokonce vlastní, protože těch Octaviek jezdí teda v Česku spoustu.
2: No zajímavý na autech je, že na rozdíl od lidí, oni vlastně stárnou a zkrášlujou se, že jo? My jsme vlastně furt ten stejný model, akorát máme vrásky, zatímco ta auta jsou pořád obnovovaná a stále modernější a modernější.
0: To je vlastně pravda. A kdo si vzpomenete, kdo jste měl jedničkovou Octavku 1.9 TDI, hele, a teďka ty majitelé už vybouhavou a nesmrtelný auto, co? Nesmrtelný, ale když jste jeli s tím v klidu po dálnici, tak to dokonce umělo to palivo i vyrábět. Prostě, jo? Ty jsi dojel, ty jsi dal nádrž prostě na nádrž do Chorvatska a zpátky a ještě ti prostě zbylo, jo?
2: Ještě jsi mohl odčerpat.
0: Ještě, ale ty jsi to musel vylejvat, protože s tím už tam nevešlo, že jo? Ale taky to bylo vlastně nejlepší terénní auto, nebo pořád to je nejlepší terénní auto, protože firmní Octavie je nejlepší terénní auto. No tak vy, kdo v Octavce právě teď sedíte, tak můžete být pyšný, takže dneska 30 let. 30 let, to je neskutečný. Tak pojďme na další hity. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A pokud v té jedničkové Octavce máte rádio, tak si to pořádně vosolte. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 6.53.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. O letošních prázdninách zemřelo při dopravních nehodách v Česku 99 lidí. Jde o nejvyšší počet obětí od léta 2021. Nejtragičtějším měsícem letošního roku byl srpen, kdy na silnicích zemřelo 57 lidí. Od začátku roku si potom dopravní nehody vyžádali celkem 277 obětí. Největším zdrojem stresu českých dětí je podle nového průzkumu školní prostředí. Škola a školní povinnosti představují významnou zátěž pro zhruba 6 z 10 dětí. Nejčastěji je trápí vztahy se spolužáky a učiteli, povinnosti nebo 2/3 dětí navíc nevědí, kam se v případě psychických potíží obrátit pro pomoc. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle analytiků překvapivě vysoký. Dosáhnout má zhruba 390 miliard korun a byl by druhý největší v historii Česka. Rychlejší zadlužování státu může podle ekonomů přispět k růstu úrokových sazeb. Domácnostem by se tak mohly prodražit například hypotéky a další úvěry. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Brněnské výstaviště obsadí od pátku do soboty Festival vědy. Více než stovka akademických ústavů, univerzit a dalších institucí tady chce ukázat, že věda nemusí být jen suchá teorie, ale užitečná a zábavná věc. Vstup na akci je zdarma. Malí i velcí se mohou těšit na pokusy, přednášky, workshopy, hry a nebo podcasty. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Naměříme až 27 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: My vám přejeme hezké ráno.
8: Krásný úterní ráno. Snídaně
7: šampionů. 1. září 2026. S vámi my tři, Michal, Jasmin a David.
8: Ahoj.
9: Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Děti už pomalu asi balíte, možná už jste na cestě, tak zvládněte cestu. No a my vám posíláme další hity. Co vás zabaví v této hodině? Činasky, taky Rehab. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rehab in my head na Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Chtěli byste si vydělat peníze jenom otevřením dveří, tak u nás tady na Hit Radiu to jde. Už brzo za vámi vyrazíme a celkem rozdáme 100 000 korun.
2: Vy se jenom musíte zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru. A jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna a otevřete.
0: No tak nám zamávejte, pozdravte nás a výhra je vaše, takhle jednoduchý to je. Tak kdo pak to zvoní, to zjistíte na Hit Radiu už od příštího pondělí až do konce září, každé ráno. Tak držíme palce, no a my vám posíláme další hity. Tohle jsou Rasmus in the Shadows na Hit Radiu. Hezké ráno.

0: Myslím, že ten, koho chytli během prázdnin třeba za rychlou jízdu, tak asi nesouhlasí, že měli prázdniny, že se někdy vyskytli. No ale já nevím, vzpomínáte na to, když jste třeba šli první den do školy, když jste potkávali právě pány policajty na přechodech. Já zdravil úplně všechny.
1: Je fakt, že na těch přechodech byli a vždycky nás jako pouštěli a stopovali ty auta, ať nás nechají přejít přes ten přechod. A bylo to vlastně hezký, já jsem je měla ráda, tyhle ty policajty.
0: To já taky. Já jsem je zdravil ještě rád. Dneska ještě pozdraví policajt, tak to většinou stojí třeba tak. Tak 5 kilo, jo? 5 kilo až litr, možná někdy i víc. Tak bacha na cestách, bacha na ty naše ratolesti, ať všechno dobře dopadne. U nás za chvíli na Hitrádiu další hity, Eskitmem, Metr Žim a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
4: Pipit. Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Pohořelic směrem na Znojmo. U odbočky na Mackovice stojí porouchané nákladní auto, místo je průjezdné bez zdržení. Šťastnou cestu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Huntrix Golden v éteru Hit Rádia. Na cestě do práce, už i do školy pro někoho. A David pro nás takhle o 7:30 má...
1: Ranní update.
2: Tom Hardy překvapil fanoušky a vydal své první rapové album. Herec známý jako Bane nebo Venom na něm vystupuje pod přezdívkou Frankie Pulitzer. Rapu se přitom věnoval už jako teenager. 14-letá dívka z Klatovska strávila místo školy 9 měsíců v Egyptě. Zameškala kvůli tomu téměř 900 vyučovacích hodin a její matka teď čelí obvinění z ohrožení výchovy mládeže. Žena tvrdí, že se nemohli vrátit kvůli jejím zdravotním komplikacím. Kabát se připravuje na své největší turné v historii. Kapela už zkouší program, se kterým vyrazí na stadiony a velká koncertní místa. Fanouškům slibuje velkolepou show a průřez největšími hity své kariéry.
0: Kabáti, to je takový guilty pleasure mezi mladýma lidma, že já když řeknu, že je mám ráda, tak se tvářejí všelijak, ale já na nich vyrostla
2: všichni
0: třeba.
2: Všichni se tvářejí, ale všichni to poslouchají. Nejvtipnější je, když se potom k těm textům vracíš, třeba po 15 letech a říkáš si, jo, takhle vlastně mi to mysleli.
0: Tak možná je čas si právě dneska kabáty pustit a objevit ten správný význam toho textu. Za chvíli je tady rychlá pětka z Urban Challenge. Máme startovní pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod v roce 2026 nebo 2027. Tak pište, chci soutěžit na 777 937 777 a to právě teďka. Teď už Dan Bárta, On My Head na Hit Radio.

0: Dan Barta, On My Head v éteru Hit Radia a na někoho z vás tady pořád čeká ta výhra. Rychlá pětka. Je tu rychlá pětka s Urban Challenge. My pro vás máme startovný pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakoukoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027. Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet ten noční závod nebo tu klasiku přes den, a vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku. Tak my už máme na drátě Barču. Baru, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty, jak seš na tom se sportem obecně?
1: No, nic moc.
0: Nic moc, OK. Takže bereš to spíš jako takovou opravdu challenge i pro sebe.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jo, tak držím ti palce, zkusíme to.
1: Jasné.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Ve který zemi leží Barcelona?
1: Ve Španělsku?
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký měsíc je před prosincem?
1: Listopad.
0: Je to Vončo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká světová strana je opak severu?
1: Jich.
0: Čtvrtá otázka. Jakou měnou se platí v Německu?
1: Euro.
0: Ano, a poslední otázka. Jak se jmenuje místnost, ve který se obvykle vaří?
1: Kuchyň.
0: Je to tvoje, Baru.
1: Super, úplně jsem něco vyhrála.
0: Je to poprvý dneska, je to premiéra.
1: Je to po dlouhé době nějaká soutěž, na co jsem vyhrála.
0: Super, no tak moc gratuluju. Ty víš, koho by si vzala sebou, protože vlastně jste 4. Ty lístky máte 4 teďka vyhraný, tak kdo to bude? Už nad tím přemýšlíš?
1: Nejspíš můj chlap a ještě ségra s jejím chlapem.
0: No tak jo, tak taková párová terapie.
1: Jasné.
0: Tak jo, tak moc gratuluju, měj se krásně, vydrž mi na drátě a užijte si závod.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Dáváte si úterní hit rádio, tohle je snídaní šampionů a One Direction, krásné ráno.
1: Zeptám se vás dneska takhle ze začátku, jste šťastný?
0: Jako s čím? Záleží s čím?
1: Ne, tak obecně, jako řekli obecně. Byste na první dobrou, jsem šťastný člověk.
0: No to si, asi jo.
2: Já se zeptám manželky.
0: David musí být šťastný vlastně, taky mi to napadlo. A proč se ptáš? Takhle, ty jsi šťastná?
1: Já jsem šťastná. Jestli vy ne, tak možná nemusíte měnit práci, partnera nebo odjíždět někam na Bali, hledat sebe sama, ale možná si jen musíte nařídit budík o hodinu dřív, protože právě ranní vstávání má být podle expertů jeden z receptů na největší spokojenost. A tak si říkám, že my a vy, kdo nás ladíte takhle brzo, bychom měli být opravdoví experti.
0: Že ranní budík je recept na to být šťastný, jo?
1: Pro je to lepší, než ponocovat, no.
0: No, já si myslím, že lepší je se vyspinkat bez budíku, když se probudíš jako sama od sebe, jako přírodně teda, jo?
2: Taky bývám o víkendu šťastnější, že jo? Stávám pozdě.
0: Jo. Že neposlouchají šéfové teďka, no.
1: No tak hele, návod na to máte, na to štěstí. Jak s tím naložíte, to už je na vás.
0: Dobře, takže my musíme být teďka podle toho, co jsem řekla, šťastný. No tak pokud šťastný třeba nejste takhle po ránu, tak za chvíli vám to spraví muzika Imagine Dragons, taky Offenbach a Norma Jean Martin a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké, šťastné úterní ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
13: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
12: A teď i poctivé vánoční cukroví.
13: A cena?
12: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
13: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Přesně tak.
13: Yum.cz.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážku na D1 na 194. kilometru směrem od Prahy na Vyškov. Stojí odstavené nákladní auto, dejte tam pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je úterní snídaně šampionů, taky Imagine Dragons. Už za několik málo okamžiků zazvoní u někoho z vás, nebo pro někoho z vás možná úplně poprvé, to se bavíme o vás, milí prvňáčci. No a pro vás starší, no škola, no, je to tady. Je to tady. Ale takhle, máme pro vás super zprávu, ať nejsme poslové těch jako špatných, a to, že už se jenom 304krát vyspíte a jsou tady další letní prázdniny.
1: Hlavně teda do té doby vás čeká ale celkem dost záchytných bodů, jo, protože první volno je už za 4 týdny, 28. No. září je svatý Václav.
0: Počkej, to je pondělí vlastně, takže to máme volno i my dospěláci. To tady nebudem.
1: Potom podzimní prázdniny, letos ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, takže to máte krásných 5 dní volna.
0: Jasně.
1: Vánoční prázdniny, že jo, pololetní, velikonoční, pak už je 30. červen a konec školního roku.
0: A jsou tady
1: to
0: další prázdniny. Hele, když tady koukám, kolik to volna toho bude mít, tak ale buďte v klidu, vy tam vlastně ani prakticky chodit nebudete. Hezký ranko.

Music is my best friend.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Studenti už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit, že pokračují ve studiu. Od letošního roku tuto povinnost převzali střední a vysoké školy. Pojišťovny ale doporučují studentům ověřit, že je škola skutečně nahlásila. Jiná pravidla nadále platí například pro studium v zahraničí. Ruský prezident Vladimír Putin se podle zdrojů blízkých Kremlu obává o svou bezpečnost v případě neúspěchu ve válce na Ukrajině. Za svůj minimální cíl má považovat ovládnutí celého Donbasu a v minulosti měl údajně prohlásit, že jinak ho oběsí. Podle zahraničních médií se proto během léta rozhodl konflikt dál eskalovat. Září by mělo být v Česku přinést převážně nadprůměrně teplé počasí. Nejteplejší bude zřejmě hned první týden, v pátek může být na jihu až 30 stupňů. O víkendu se potom po přechodu studené fronty mírně ochladí. Celý měsíc má být spíš sucho, srážky budou průměrné nebo podprůměrné. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Dobré zprávy pro horké dny máme pro obyvatele brněnských Kohoutovic. Na Libušině třídě vznikl nový klimapark. Původně dětské hřiště nechala radnice za 10 milionů korun proměnit v park s mlžítky, pítkem, posezením a zelení. Na místě jsou i teplotní čidla, která ve vysokých teplotách automaticky spustí ochlazování. Dneska nás čeká většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy i 27. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásné ráno.
7: Krásný první září.
10: Teda my vám musíme zatleskat, protože je chvíli po osmí, vy jste to zvládli, hele, děti vypakovaný z baráku, děti ve škole, vy v práci a jsme tady společně, tak to můžeme trošku rozjet, ne? Tak přivostříme aspoň muzikou. Co vás zabaví teď na start další hodiny, to jsou parádní hity Walk the Moon, Shut Up and Dance. Krásné ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: FM.
1: Ladíte úterní hitrádio, tohle jsou Jeleni, chvíli po osmé, krásné ránko.
2: Máme tady důležitou zprávu pro všechny maminky, protože dneska máte oficiálně povoleno se na všechno vykašlat, jo. A neříkám to já, říká to svátek v kalendáři, protože dneska je oficiálně den líných matek a jeho smysl je úplně jednoduchý, připomenout vám, že se svět nezboří, když prostě nic neuděláte dneska, no.
1: Já tomu nerozumím, prostě každá blbost má svůj svátek, co?
3: Existuje vůbec něco jako líná matka?
1: To si myslím, že ne, že to je, je to oxymoron, abychom řekli tady.
3: No. Jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Já jsem to taky nikdy neslyšel.
2: To máte, pánové, pravdu, ale právě možná bychom si to my ženy mohli dovolit, že jo? Takhle, je 1. září, je to asi těžký si to dovolit zrovna dneska, nevím, proč to načasovali na dnešek.
1: Ale existuje ten svátek, nebo jsi to vysněla ty ve svý hlavě jenom?
3: Jsem to takový línej otec, to si umím představit.

0: Hity, Hit Radio, Welshly Arms, krásné ránko. Jestli se letos ještě chystáte do Itálie na dovču, tak pro vás máme cestovatelskou radu, kterou v žádném průvodci nenajdete. Hlavně si dojděte včas na toaletu, protože jinak můžete zaplatit za jedno čůrání v přepočtu 86 tisíc korun.
1: Za čůrání?
0: To se stalo dvěma mladým Italům a za to, že si ulovili do moře, dostali pokutu 86 tisíc korun. Takhle, ono by to bylo zadáčo, kdyby u toho neviděli karabiněry, jo. Ale za 8, co pořídí za 86 tisíc korun dneska?
1: Tak nějakou ojetinu už asi jo, nějaký auto třeba.
0: Jasně.
2: Třeba zrovna tu oktávku.
0: Jsme se bavili o té oktávce. Nebo třeba, já nevím, all inclusive zájezd na Maledivy, no. Hmm. A nebo za to máš prostě jedno rychlý čůrání do moře, jo? Hele, priority.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezdíte opatrně na trase z Pohořelic směrem na Znojmo u odbočky na Mackovice stojí porouchané nákladní auto. Místo je průjezdné bez zdržení. Šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: things that I've got. Benson Boone, jeho Beautiful Things na Hit Radio. No a jaký krásný věci si pro nás připravil David, na to se pojďme podívat. Ranní
1: update. Ve Velké Británii začal prodej solárních panelů, které stačí zapojit do zásuvky, jsou levnější než klasické střešní panely a instalaci zvládnou domácnosti bez elektrikáře třeba na balkoně. Ročně mohou na elektřině ušetřit v přepočtu až kolem 3000 korun. Hudebních festivalů v Česku přibývá. Od roku 2022 jich v evidenci přibylo více než 100 a růst táhnou hlavně menší regionální akce. Letošní sezona by měla počtem festivalů minimálně dorovnat loňský rok. Nové chytré hodinky od Google mohou upozornit na riziko cukrovky. Po delším nošení dokážou sledovat trendy v inzulinové rezistenci. Nová funkce má uživatele také motivovat ke zdravějšímu životnímu stylu a může pomoct při hubnutí.
0: Já nevím jak vy, ale já mám k těmhle těm hodinkám obecně zvláštní vztah, že občas mě to chytne, jako měřit si kroky, kalorie, stáří srdce, regeneraci, všechno možný. A pak mě to vyděsí a zase to nedělám třeba rok.
1: To je takový symbolický, že o tom mluvíme zrovna 1. září. Všichni nebo většina dospělých už je ráda, že vypadla ze školy, ale pořád máme na ruce toho učitele, který nám říká, tohle si můžeš dát, teďka začni chodit a tak dále. No?
0: No, to je fakt. Tak prosím vás, ano, je 1. září. Tak nás buďte, až to skončí, jo. Tady jsou krýpy.

0: Gaga, The Dead Dance, tohle je úterní hitrádio snídaně šampionů.
1: Občas se stane, že filmy a seriály přispějou k rozvoji turismu, ale nemusí to být jenom filmy a seriály. Někdy stačí i pouhej song a přesně to se stalo v Portoriku, kdy se to povedlo po megahitu Despacito. Určitě znáte ten hit.
0: Chtěl jsem říct, ať tě necháš hádat, počkej, Despacito, spočkej, slyšeli jste to, Davide, slyšel jste někdy Despacito?
2: Já asi ne zatím.
0: Asi ne? Počkej, co to je za počkej, já to tady zkusím najít v systému, počkej, Despacito. Despacito.
2: Ne, neznám.
0: Jo. No a co se teda stalo?
1: Tak prosím vás, po tomhletom songu turismus údajně vyskočil o 50% díky jedné písničce. A já si říkám, jestli bychom se teda my Češi nemohli taky snažit, protože pak se nikdo nechce, když tady máme blbým věku a venku je na nule a málo tančím. To je úplně depkařská země.
0: Přesně, já si myslím, že bychom měli udělat teda něco pozitivního.
1: Totálně.
0: Totálně. Za chvíli Kygo, Zach Abel, For Life tady na Hit Rádiu a my vám přejeme krásné ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flašky, kufříky,
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemské vinobraní.cz.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: I 9 minut před 9 hodinou posloucháte Hit Radio, tohle byl Xindl X, cudzinka v tvojej zemi. A když nás jakožto cizince přivítáte u vašich dveří, tak vám to může pěkně vydělat.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Rádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzo za váma Hit Rádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se jenom zaregistrovat na webu Hit Rádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, jo? Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout třeba do kukátka nebo z okna, případně otevřete rovnou dveře, zamávejte nám, pozdravte nás a je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září, navštěvovat vás budeme každý pracovní ráno až do 25. září, takže držíme palce a utíkejte se na web Hit Rádia registrovat. Teďka už Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Rádiu, tak krásný ráno.

0: Rixton, Me and My Broken Heart. A to je od nás pro dnešek všechno. My děkujeme za další společný ráno. Někdo máte za sebou možná první školní den, ať už váš nebo vašich dětí. Možná i první den v nový práci, jo, kdo ví. No a nebo je všechno při starým a tak to snad i zůstane. A zítra se tu zase sejdem. Takže děkujem a zítra v 6 tady.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Za necelé dvě minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hitrádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho s nejlepším dopravním servisem z Brna a okolí. Aktuálně to vypadá následovně. Pozor si dávejte na trase z Pohořelic ve směru na Znojmo. U odbočky na Mackovice tady stojí porouchané nákladní auto a místo je průjezdné, ale s opatrností. Problémy u Pohořelic číslo 2. Na příjezdu do Brna ve směru od Pohořelic před nájezdem na dálnici D1 stojí odstavená dodávka a na místě musíte počítat se zhruba 3-kilometrovou přerušovanou kolonou. Mezi újezdem Utišnová a Dolními Loučkami havarovala dvě osobní auta, místo je průjezdné jedním pruhem. No ještě přidáme D2, 13. kilometr ve směru na Bratislavu, tady je u Krajnice nákladní auto s dodávkou po nehodě. Místo je s opatrností plynule průjezdné. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Tisíce prvňáčků mají své první chvíle ve školních lavicích za sebou. Jak to vypadá například v Liberci, ví reportérka Ivana Balkovská, která je na místě.
9: Hezké dopoledne. Já právě stojím před Libereckou základní školou 5. května, odkud postupně vycházejí prvňáčci v doprovodu rodičů. Dnes se poprvé setkali s paní učitelkou i novými spolužáky. Školní povinnosti ale ještě počkají. Jak jsem se tady dozvěděla, některé děti se totiž chystají společně s rodiči do místní knihovny. Ta právě dnes spouští akci s názvem Vítáme tě prvňáčku. Díky tomu se mohou děti, které letos nastoupily do první třídy, po celé září registrovat do knihovny zdarma. Z Liberce Ivana Balkovská.
8: Pražský městský soud dneska projedná odvolání SPD proti 3milionovému peněžitému trestu za kontroverzní předvolební plakáty. Podle nepravomocného verdiktu spáchalo SPD trestný čin podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí také šéf hnutí Tomio Okamura. Letos v létě zaznamenali největší nadúmrtnost kvůli vedru za víc než 10 let. Podle denně aktualizovaného systému nadúmrtnost kvůli vedrům činila v období od 15. května do 30. srpna 5232 lidí. Letošní údaj tak překonal dosud rekordní léto 2022. Pětice českých tenistek dnes uzavře program prvního kola US Open. Na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucii Havlíčkovou a Gabrielu Knudsen. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová.
0: Přestože máme teprve 2 minutky po 9. hodině raní, tak už měříme teploty okolo 21 stupňů Celsia a odpolední maxima půjdou ještě výš, až na nějakých 27. V průběhu dneška by mělo být převážně skoro jasno a nemělo by pršet. Prostě krásný začátek školního roku. Jak má být?
1: Hit Radio City Brno.
0: A skvěle odstartujeme také první hodinku dopoledního vysílání Hit Radio City Brno. Čeká nás Pink anebo Neil Diamond? Hit Radio. No ale celý to odstartujeme touhle úžasnou písní Hall of Fame v podání Will.i.am a Script. Tak pěkné dopoledne všem, kteří 3 minutky po 9. ladí Hit Radio.

Jo, trauma umí být i překrásné. Jak symbolické se začátkem nového školního roku. Beautiful Trauma od Pink, 12 minut po 9. hodině. A jak všichni moc dobře víte, každé dopolední vysílání na Hit Radio City Brno začínáme něčím hezkým, něčím úsměvným, něčím pozitivním. Jo, když nám to zrovna funguje. Ha, přátelé, po více než 20 letech se do Pohořelic vrací střední škola. Letošní začátek školního roku přináší na Jižní Moravu jednu symbolickou novinku. V Pohořelicích se po více než 20 letech znovu otevírá střední škola. Nová střední pedagogická škola Inspira nabídne obor zaměřený na předškolní a mimoškolní pedagogiku. Do prvního ročníku letos nastoupí 17 studentů. Škola chce stavit především na individuálním přístupu a připravovat své studenty na práci s dětmi. Návrat střední školy je pro Pohořelice významnou událostí. Město tak získává nejenom novou možnost vzdělávání pro mladé lidi z okolí, ale také šanci přivést do regionu budoucí pedagogy a další pracovníky, kteří budou s dětmi pracovat. Nový školní rok tak v Pohořelicích nezačíná jen návratem do lavic, ale také začátkem nové školní kapitoly. No a my pokračujeme dál ve skvělé muzice na první zářijové dopoledne. Kabáti!

0: Jennifer Lopez a Pitbull Dance Again, 24 minut po deváté v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno. A je to tady zase. Školní povinnosti, začátek školního roku 1. září. Ale víte co, já si myslím, že jste to už dneska ráno slyšeli hodně, v průběhu dopoledne a celého dne se na vás ten první školní den bude valit ze všech stran, tak já už se na to vykašlu a slibuju, že z mých úst o škole a o 1. září už nezazní nic. Tedy až na jednu výjimku, protože já vám řeknu, jak trávit zářijová odpoledne v lesích a v krásných prostorách města Brna a okolo Brna. A zároveň vám tyto výlety můžou přinést moc hezké peníze a moc hezké ceny. Takže dejte mi ještě šanci na poslední takový prvoškolní vstup, no a pak už si to nechám pro sebe. Ale kdy to přijde? Hned, co dozní Demi Lovato anebo Linkini a jejich Friendly Fire.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Když život prudce zastaví.
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte 1. zářijové dopoledne na Hit Radio City Brno. A protože se to v tomto týdnu se školou nebude zas tak přehánět, tak věřím, že odpoledne budete mít volný. A právě proto je ideální příležitost říct vám o zlatém podzimu s lesy města Brna. O cože vlastně jde? Každý den v září schovají lesy města Brna na jednom konkrétním místě v lesích v Brně a okolí tři soutěžní zlaťáky. Každý ten nalezený zlaťák má hodnotu 1000 korun. No a nálezce ho může směnit za produkty lesů města Brna. Zvěřina, biohovězí, med, palivové dříví, jako těch věcí, které si můžete koupit, je strašně moc a jedna vedle druhé vám udělají obrovskou radost. No ale teď, abyste neběhali po všech lesích, že jo, tak je potřeba vám alespoň naznačit, kde najdete ty dnešní první tři zlaťáky. Já mám pro vás indici. Víte, kdo byl otec národa? To si myslím, že ví úplně každý, ale pokud netušíte, pusťte si Cimrmany. Možná vám v tom udělají trošku hokej, ale muž, o kterém mluvíme, má v Brně pomník. Co pomník? Vlastní vrch. A věřím, že už přihořívá a víte, na jakou lokalitu vyrazit. A věřte mi, že to bude ta nejhezčí možná odpolední procházka se zlatým pokladem, který vám může přinést plnou ledničku anebo teplo ve vašem krbu. Informace najdete na www.lesymb.cz a připomínám, že tahle soutěž startuje dneska.

0: Datum ani význam dnešního dne z mých úst už nevyleze. To jsem vám slíbil a taky to splním. Přeci jenom jednu důležitou zprávu v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno pro vás teďka mám, protože předpokládám, že pro své děti budete hledat kroužky, sportovní aktivity. A já vám můžu vřele doporučit tělocvičnu 119 MMA. A pokud má vaše dítě nekonečnou energii, potřebuje se vyřádit nebo získat něco, čemu se říká disciplína, Jara Hovězák a jeho tým jsou ti praví. Zrovna dnes od 6:30 ráno se starali i o mě a můžu vám říct, že na žádný kraviny teď nemám ani pomýšlení. Otevřené nábory jsou každý den 18.30 a první dva trenály jsou gratis. Tak já jenom, ať mi pak nevyčítáte, že jsem vám o tom neřekl. Informace najdete třeba na jejich instagramovém účtu 119.mma.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
13: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
14: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září.
15: Vstupenky na autodrombrno.com.
16: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
18: Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: konec 9. hodiny dopolední je na spadnutí. Máme minutku před 10. a jdeme tak na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Brno, Vídeňská před nájezdem na D1 ve směru na Pohořelice. Tady se srazili dva motorkáři. Na místě zasahuje záchranná služba. Zdržení je zatím minimální, ale určitě se to protáhne, tak tady buďte hodně opatrní. Chironova ulice před nájezdem na Pražskou ve směru od Kohoutovic. Tady zase srazilo osobní auto cyklistů. I tady jsou záchranáři a policie. I tady je to hodně komplikované. D52 17,5 ve směru do Pohořelic, tady stojí porouchané osobní auto, tak i tady pozor, no a jinak by to mělo být všechno. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Září by mělo v Česku přinést převážně nadprůměrné teploty a podle současných předpovědí taky minimum srážek. Nejteplejší a zároveň nejsušší počasí se očekává hned během prvního zářijového týdne. Dětem dneska začal nový školní rok. Policisté proto posilují dohled u přechodů v okolí škol v rámci preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Co všechno tam budou školáky učit, vysvětluje policejní preventistka Monika Šindlová.
13: Jaká rizika jim hrozí a na co se mají dávat pozor. Například, kde je možnost výjezdu vozidel, že mohou řidiči snadno přehlédnout nebo že vozidlo nemůže zastavit úplně na místě. Dále chůzi přes přechod, po přechodu chodit vpravo, rychle, ale neutíkat a i na něm se neustále rozhlížet.
12: Důležité je nošení reflexních prvků na oblečení a na aktovkách. Kdo popírá souvislost extrémního počasí s klimatem, ignoruje vědu. V rozhovoru s novináři to řekla ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Lena Ila Mononénová. Zmínila v této souvislosti zejména rekordní vlny veder, rozsáhlé lesní požáry a vážná sucha, která poškodila zemědělství a narušila dopravu i energetickou. Basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne ve 4 odpoledne v hale Maxe Schmelinga pro 9 000 diváků, kde svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
0: Brno a celá jižní Morava měří 22 stupňů Celsia, odpolední maxima okolo 26-27 stupňů a vypadá to, že by dneska nemělo pršet.
11: Hit Radio City Brno.
0: A vypadá to, že budeme zase dobře hrát, protože pro vás chystám Krištofy se Simou Martausovou anebo Axwella Singrozeva.

0: Co si budeme povídat, čas mezi 10. a 11. hodinou bude čas ryze soutěžní.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No není toho málo, co jsme pro vás na začátek září připravili, protože, jak už jsem vám říkal, chystá se další soutěž Hitrádia City Brno o peníze a o ne ledajaké. Co kdyby vám dnes ráno v 7 hodin a 10 minut zazvonilo u dveří štěstí? Co kdyby vám někdo pro start dne dal mezi dveřmi vašeho domova 1000 korun? To už by vám zlepšilo náladu, ne? Ať už by bylo 1. září nebo 14. října. O tom je nová hra Snídaně šampionu na Hitrádiu. Kdo pak to zvoní? Každé ráno od 7. do 25. září vyrazíme k jednomu z registrovaných posluchačů a přivezeme mu peníze rovnou na práh. Ale bacha, jo? Musíte si je vzít. Hezky z ruky do ruky. Zkrátka dobře, až uslyšíte přibližně v 7 hodin a 10 minut ve vysílání Hitrádia soutěžní zvonek, běžte se rychle podívat, jestli náhodou nestojíme za vašimi dveřmi a máte na to 30 vteřin. A pokud tam budeme, peníze jsou vaše. Hraje se o rostoucí jackpot od 5 000 korun a každý den bez výherce poroste o 1 000. Takže je to jednoduchý, stačí se zaregistrovat formulářem na našem webu na www.hitradiocitybrno.cz a poslouchat po 7 hodině ráno. A jak uslyšíte naše zazvonění, běžte se podívat za dveře. Pokud nás tam do 30 vteřin najdete a vždycky za jedněmi dveřmi budeme stát, vyhráváte 5 litrů, anebo víc, pokud se den předtím nezadaří.

0: Už za chvíli navážeme na má slova o ryze soutěžní hodince. Protože za 5 minut od 10:30 a nezávisle na dni, nezávisle na měsíci, máme tady soutěž Nevaříme, posloucháme, která vám každé dopoledne nabízí 500 korunové poukázky do restaurace zdarma. No ale samozřejmě s novým měsícem přichází nový partner a protože já jsem hodně picovej, obecně bych vlastně dokázal žít jenom z české, indické a italské kuchyně a nic jiného bych nepotřeboval, tak jsem moc rád za to, že právě v průběhu září vás budeme moci poslat kousek za Brno do jedné úžasné pizzerie. Víc vám o ní řeknu za chvilku, no ale zároveň už doufám, že jednomu z vás dám první zářijové 5 kilo.
1: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám, největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka, pohyb, hra, radost.
2: Pozor, v Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: vaříme, posloucháme.
1: Ještě než se podívám do registračního formuláře a vyberu jednoho z vás, kteří jste napsali na www.hitradiocitybrno.cz a kteří byste chtěli vyhrát 5 kilo do restaurace zdarma, dovolte mi vám představit našeho nového partnera na 9. měsíc tohoto roku. A tím novým partnerem je pizzerie U Killingrů. Vranovice, tedy, abych byl úplně přesný, hlavní 778 Vranovice, otevřeno mají od čtvrtka do neděle, což značí jedno jediné. Není to žádná velká vývařovna, je to prostě reštika, která se zaměřuje na víkendový anebo prodlouženě víkendový provoz, kde si můžete užít krásný večer anebo podvečer se svojí milou či milým a dát si, a to je důležitý, až 40-centimetrovou pizzu. Ha! Ježiš, to chcou. A vy to mít můžete. Úplně gratis. Stačí zvednout telefon a říct, nevaříme, posloucháme. A tak jdeme volat a dneska voláme Jirkovi. Tak pojď, Jirko, pojď na pizzu. Ale musíš si zasloužit. Registrace vůbec není stará. Jirka se registroval včera, o 6:30 večer. A pracuje jako tester. Tak by byla velká škoda, kdyby nešel testnout pizzu do pizzerie U Killingrů ve Vranovicích. Jirko. No, Jirka má smolíka, nedá se svítit. Nevzal telefon, neřekl, co měl, a tak to znamená jediné, že ta dnešní první poukázka do pizzerie U Killingrů do Vranovic putuje do zítřejšího soutěžního kola, ve které budeme hrát o celou tisícovku.
2: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem? Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou? Přijďte si pochutnat do pizzerie U Killingrů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: No budu vám k vám zcela upřímný, jenom co jsme začali mluvit o nové pizzerii, která rozdává 5 kila v soutěži Nevaříme, posloucháme. Tak na mě přišel ale strašnej hlad, tak já to asi budu muset jít nějak vyřešit. Na rozdíl od vás, já si to budu muset cálnout. Vy to budete moci mít tak jako každé dopoledne i zítra. Úplně gratis, akorát připomínám, dneska to neklaplo. Zítra proto budeme soutěžit hned o 2 5 kila, tedy v celkovou částku 1000 korun. A dál už nás čeká v závěru 10. hodiny dopolední jenom ta nejlepší muzika na 1. září. Coldplay a Klux, Loreen, Euphoria, anebo Benson Boone a Beautiful Things. Tak si to užijte.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Z

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
11: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
10: A teď i poctivé vánoční cukroví.
11: A cena?
10: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
11: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Přesně tak.
11: jam.cz.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
13: Hit Radio City Brno.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Za 2 minutky odbije 11. Na Hit Radio City Brno opět nabízí nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Věstonická ulice u křižovatky s Křtinskou. Tady bourala 2 osobní auta, počítejte s možnými komplikacemi. Stále připomínám Jihlavskou před nájezdem na Pražskou ve směru od Kohoutovic. Tady srazilo osobní auto cyklistu, na místě byli záchranáři, dopravní nehoda se stále vyšetřuje. I tady počítejte s omezením. Vídeňská, tady před nájezdem na D1, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda 2 motorkářů a přidám ještě D52. Na 20. kilometru ve směru na Brno havarovalo nákladní auto a skončilo v příkopu. I tady jsou záchranáři, takže během vyprošťování počítejte s omezením provozu. Kolona se tady zatím netvoří. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek. Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
4: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Pokud ale během roku zjistí, že je nebaví,

0: nebo jestli bude nutné doplatit několik měsíců či dokonce zbytek školního roku. Instalovaná kapacita solárních elektráren v Číně poprvé překonala kapacitu tamních uhelných elektráren, informovala o tom dnes čínská vláda. Čína se zavázala, že do roku 2060 dosáhne uhlíkové neutrality. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista. Důvod odstoupení české hráčky, která loni ve Flushing Meadows postoupila do druhého kola, není známý.
1: Po 11. hodině dopolední jsou teploty nejenom v Brně, ale i na celé jižní Moravě už na 23 stupních. Odpolední maxima 26, 27 a bude bez deště.
2: Hit Radio City Brno.
1: Vstupujeme do poslední dnešní dopolední hodinky s Hit Radiem City Brno a společně s námi i Timberg a Taylor Swift.

A já mám pořád pocit, že těch soutěží málo. A tak mi dovolte teď chvíli před 11:15 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno připomenout ještě jednu stále aktuální. A aktuální bude až do zítřejšího dopoledne, kdy vyhlásíme výherce. A o co jde? Samozřejmě, že jde o dva VIP lupeny na zítřejší zápas zbrojovky proti Hradci Králové. A už jsme včera mluvili o tom, že pokud se nám podaří Hradec porazit, tak budeme v tabulce druzí, pouhý bod za první Slaví. Takže je navýsost jasné, že zbrojovka zítra bude potřebovat naši pomoc a bude potřebovat každou hlasivku, tedy hlasivky vás všech, kteří tam dorazí a kteří se můžou zapojit do naší soutěže, a to tím stylem, že nám napíšete textovku anebo nám mluvíte hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Proč bychom měli vybrat právě vás? Proč bychom ty VIP Silver Lupeny měli dát právě vám? A máme tady jednu aktuální zprávu. Dobrý den, chtěl bych ty lístky pro syna, pro kterého to bude první fotbalový zápas, na který půjde. Fotbalem teď žije, tak mu to udělá obrovskou radost. No, za mě super a rozhodně jeden z favoritů. Tak pište, namluvit hlasovky i dál, číslo 720 890 848, posílejte to na WhatsApp a zítra dopoledne vyhlásíme vítěze.

0: úterý a já vím, že víkend je ještě daleko, ale přesto my si tady na Hit Radio City Brno dáváme záležet, abychom vám dávali ty nejlepší možné tipy na trávení volného času. O jednom už jsme dneska mluvili, zlatý poklad z lesy města Brna. To je něco, o čem se více dozvíte na lesymb.cz a startuje to dneska a můžete tak krásně trávit všední odpoledne hledáním pokladu a získáváním nádherných cen. Tak pořád toho je ještě víc. Zdaleka to není všechno. Takže pokud ještě nemáte žádné plány na víkend a že bude opět bohatý akcemi, tak si vydržte, protože si dáme Rose a Bruna Marse, DJ Snake a Justina Biebera a hned pro vás budu mít pár dalších tipů.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku.

0: Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Co to zas popájskuje za pikle?
2: Pikle? Ale ne, pikl.
1: Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

DJ Snake a Justin Bieber, Let Me Love You, 3 minutky po půl 12. A mě teď nechte pozvat vás hned na několik akcí, které se konají v průběhu tohoto týdne a víkendu. Skončili Rožínky, ale to nebylo náměstí Svobody, kdyby tam byl den klidu. Opak je pravdou, burčákové slavnosti ode dneška až do 6. září na Svoboďáku. Go2brno.cz, tam se dozvíte víc, ale co k tomu dodávat. Prostě doražte na Svoboďák a dejte si něco dobrého. A že toho tam bude spousty. Další pozvánka míří na Česnekovky. Přátelé, Rosický zámek už tuto sobotu 5. září bude dějištěm dalšího ročníku česnekových slavností, takzvaných Česnekovek. A i letos nabídne svátek všech gurmánů, nejenom spoustu česnekových dobrot, ale také pestrý koktejl živé hudby a divadla. Česnekovky.com, tady se dozvíte víc. No a bohužel do finále míří také seriál koncertů na Vinicích, tedy hudba na Vinicích. No a ty nejbližší koncerty, Tata Boys 4. září, Šato Valtice. Co tady ještě vidím, kdybyste chtěli vyrazit až do Boršic u Blatnice, není to zas tak daleko, tak 4. září Víno, Zlomek a Vávra. Další koncerty najdete na hudbanavinicích.cz, tam můžete koupit i vstupenky.

0: Za mě osobně jedna z nejpozitivnějších a nejpříjemnějších písniček současnosti, ale Farben Baby Goodbye 5 minutek před 11:45 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, které taky běží do finále a za chvíli vám budu říkat goodbye. Když já ty anglicizmy úplně nemusím, málo kdy je používám a to primárně proto, protože anglicky mluvím jenom když jsem trošku lízlý, což ale v práci nejsem samozřejmě nikdy. Takže teď nás čeká rekapitulace, než se vrhneme do toho úplného závěru na moji závěrečnou dopolední srdcovku chvíli před 12. No co si budem, dneska to bylo hodně o soutěžích. Samozřejmě, že jsem rád za tu dobrou zprávu z úvodu, že se do Pohořelic vrátila po 20 letech střední škola, no ale pak už to bylo o zlaťácích v lesích města Brna, o soutěži Kdo pak to zvoní, o Nevaříme, posloucháme s novou vranovickou pizzerií, no a taky o soutěži o VIP vstupenky na zítřejší zápas zbrojovky. No, víc už se do toho nevleze, nedá se svítit, ale na tu závěrečnou dopolední srdcovku místo pořád je. A dnes ten první školní den by to chtělo nějakou pohodovku, ani ne tak pro ty děcka, jako spíš pro vás, milí rodičové, kteří jste jistě šťastní, že už se všechno vrací zase do normálu. Tak ta závěrečná srdcovka bude pro vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jako mi dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Každou středu ve 20:20 na Nově.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemskévinobraní.cz.
14: Tweet!

0: zeď. Tvít, tvít.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
4: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
3: No,
4: tak
3: dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

tak se nám opět přiblížilo pravé poledne. No a s ním je závěr dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno, který pravidelně patří mojí závěrečné dopolední srdcovce. Myslím si, že dětskám jsme se dneska věnovali dost, nejenom mezi 9. a 12., ale i ve snídaní šampionů. A proto chci tu moji srdcovku věnovat vám, rodičům, kteří už konečně můžete být, neříkám, že úplně, ale částečně v chillu, protože se všechno vrací do starých kolejí. Děcka mají povinnosti, my máme povinnosti, na které ale už jsme zvyklí, a tak nějak bude trošku klidněji, pokud to takhle můžu říct. Řekl jsem si, že vám pustím něco, kde bude akustická kytara, co bude mít příjemný rytmus, kde bude úžasný zpěv dívky, která si říká Christy Youngs, no a kde bude taky troška rapu o tom, jaké to je, když se člověk umí pořádně uvolnit. Tak si tohle dejte. I like you better when you're high. Od rapera, který si říká Vax nebo Vex, whatever, to je úplně jedno. Každopádně se vám to bude líbit. Užijte si to a zítra před 9. zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začal nový školní rok. Poprvé do lavic usedlo 115 tisíc prvňáků. Ministr školství Robert Plaga zahájil školu v Kutné Hoře na tamní střední odborné škole a odborném učilišti Řemesel. Podle svých slov chtěl podpořit učňovské vzdělávání. Prezident Petr Pavel navštívil školu v Brodku u Konice na Přerovsku, kde mimo jiné slaví 100 let od jejího založení. Studující rodiče mohou od dneška žádat o novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, popíše mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
11: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
10: Podání je možné vyřídit elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Společnost Adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, na webu to dnes oznámila fotbalová asociace. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické i futsalové reprezentace. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Do lavic jihomoravských základních škol usedlo dnes 11,5 tisíce prvňáčků. Mnohé děti se budou učit ve zmodernizovaných učebnách a někteří prvňáčci zažili zpestření už první školní den. Třeba Hit Radio City Brno zavítalo společně s hokejovou Kometou pozdravit školu Novolíšeňská.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Dneska máme většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy i 27.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásný první školní den. Ano, dvě minuty po 12. hodině jsou tady další srdcovky. S vámi Kateřina Pechová a věřím, že i dneska si to společně užijeme. Kevin Little, Kelly Family, taky Days nebo Depeche Mode. Ale na start tady máme, prosím pěkně, Spin Doctors. A song, který nevznikl náhodou, song Have You Ever Seen The Rain, totiž vznikl v roce 93 pro soundtrack k oscarovému filmu Philadelphia. Tak co, jste ready?
0: Hit Radio City Brno.
1: První dnešní srdcovka do uší, tohle jsou Spin Doctors, Have You Ever Seen The Rain? Tak jdem na to.

Zrovna napsal Michal Knejp, že to je pecka jak chip. Největší hity, největší srdcovky. Přesně takový pečky vám na Hit Radio v rámci srdcovek hrajem. A budeme v tom pokračovat. Přesuneme se trošku blíž do roku 2005 a půjčíme si k tomu elektronickou legendu Depeche Mode. A taky hlavní single z jejich 11. studiového alba Playing the Angel. Čeká nás song Precious. Prosím vás, tenhle song je velice osobní pro hlavního skladatele kapely Martina Gore, který svou skladbu věnoval dětem svým v době, kdy procházel těžkým rozvodem. Takže pokud je mezi vámi někdo, kdo to zažil taky, tak tenhle song je pro vás. Další dnešní srdcovka, Depeche Mode a Precious.

0: Nejrychlejší prodávající single roku 97. Eurodanceová skupina Days a jejich Superhero.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, čeká nás další srdcovka. Tentokrát trošku zvolníme. Jo, zůstaneme v devadesátkách, ale pustíme si takovýho trošku pop folku sem. Jednu takovou baladu od jedné z nejslavnějších rodin. Nemyslím Kardashianky, prosím vás, ne. Mám na mysli Kelly Family. Já vím, že vás to asi napadlo, ale víte jak. V roce 95, totiž jako samostatně, vyšel tenhle song. Taky vyšel na jejich průlomovém nejúspěšnějším albu Over the Hump. Tohle je First Time.

0: jaká je ta vaše srdcovka. Já vím, že nějakou máte, tak se o ní podělte. A hlavně o důvod, proč je právě tohle vaše srdcovka, protože to je na těch slonzích to nejkrásnější. To, jak nás vlastně neustále ovlivňujou. Jo, a může to být fakt jenom, že vám to zvedne náladu, nebo prostě ten song vás provází vlastně úplně omylem celý život. Tak co, jaká je vaše srdcovka? Jednu z nich se za chvilku dáme. Do té doby třeba Lady Gaga nebo UDG.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queeny, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.

S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému může

0: Tohle je novinka UDG, odlétáš v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A je čas dát si jednu z vašich srdcovek. Dneska jsem vybrala SMS-ku od Evy, ta totiž píše: ať je mi jakkoliv zle, ze všeho mě dostane tohle. Savage Garden a jejich I Want You. A já to naprosto chápu, je to totiž skvělý song, takže pokud třeba jenom malinko máte blbou náladu, pokud prostě nějak ten začátek září, škola, všechen ty zmatek na vás má nějaký negativní vliv, tak doufám, že tohle vás z toho dostane. Savage Garden, I Want You, jako poslední dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: Ed Sheeran s námi v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No, dámy a pánové, už se to blíží. Velkolepý návrat z tenisového svátku do České republiky. Konkrétně do O2 Areny. Ano, Davis Cup se prosím pěkně blíží. Už 18. a 19. září se tady v Praze potkáme a utkáme se Spojenými státy. Naposledy jsme se s nimi takhle utkali loni. Porazili jsme je, jo. A dokonce před těmi 13 lety, když tady naši tenisté hráli, tak to taky vyhráli a dokonce to potom celý vyhráli. Prostě tenis nám jde, jo. Údajně je to tím pivem těžko říct, každopádně. Máte šanci tenhle unikátní zážitek mít naživo, jo. Stačí dorazit do O2 Areny. Lístky jsou, doporučuji mrknout na o2arena.cz, protože takhle představí se současná česká špička, jo. Jirka Lehečka, Jakub Menčík a Tomáš Macháč. Já myslím, že tam není co zkazit, takže pokud si to chcete užít naživo, ještě máte možnost. Ale nečekejte, už 18. a 19. září. No už za chvilku do uší Mandraže, Hunter X nebo Miley Cyrus.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
8: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
7: A teď i poctivé vánoční cukroví.
8: A cena?
7: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
8: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Přesně tak.
8: jam.cz.
9: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
10: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
9: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Crow, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne těsně před 13. Už za chvilku Black Eyed Peas nebo Cranberries, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Jundrově v Nálepkově ulici probíhá oprava komunikace. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U Knovíze na Kladensku se ode dneška projíždí po části nové dálnice D7. Celý úsek mezi obcí Knovíz a Slaným bude hotový příští rok. Vyjde zhruba na 1,5 miliardy korun. Provoz v úseku je omezený, vedený v obou směrech jedním pruhem. A ve výstavbě jsou i další úseky Slaný Kutrovice a Kutrovice Panenský Týnec. Začátek školního roku znamená i nástup dětí do nejrůznějších kroužků. Když během roku zjistí, že je nebaví, odhlas. Co si tedy pohlídat, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
9: Pokud dítě přihlásíme na kroužek, který provozuje například sportovní klub nebo soukromá vzdělávací instituce a později ho chceme odhlásit, jsou rozhodující podmínky smlouvy. Je proto dobré si předem ověřit, jestli je možné kroužek ukončit okamžitě s vrácením poměrné části ceny.
8: Nebo zda je nutné doplatit několik měsíců či dokonce se zbytek školního roku. Na 4 německých nádražích od dneška platí zákaz konzumace alkoholu. Do poloviny října chce společnost Deutsche Bahn opatření zavést na všech nádražích v Německu, které spravuje, a těch je na 5 000. Důvodem je boj proti kriminalitě a vandalismu. Teď pohled k nám.
1: Výrazněji se letos Brno zapojí do Noci literatury. Číst se bude na 30 místech, třeba ve Vile Tugendhat, v salonku hotelu Grand nebo na radnici Brna středu. Zájemci vyslechnou 16. září čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dneska většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Naměříme až 27 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině, další hity před námi, přeju krásný 1. září a k tomu Black Eyed Peas.

0: Ray Dalton v éteru Hit Rádia a dneska speciální den. A teď nemyslím 1. září,
1: jo?
0: Nebo jako samozřejmě jo, ale nemyslím to, že se jde do školy a do školky. Prosím vás, dneska je speciální svátek. Ideálně by se měl opakovat minimálně jednou měsíčně, jo, za mě, ale prosím vás, dneska, dámy, mámy, máte povolení nedělat absolutně nic. Prostě nic. Je totiž den líných matek. Je mi jasný, že už jste od rána nějaký věci stihli, ale tím spíš, jo. Dnešní den má totiž připomenout, že se svět nezboří, když prostě na chvíli nebudete dělat vůbec nic. Žádný jenom rychle zapnu pračku, jenom to tu rychle, ne, nechte to bejt. On ten prach nikam neuteče, bohužel. Jo, ale ne, prostě cílem je dosáhnout toho stavu, kdy vás reálně děti musí překročit, abyste se prostě nezvedli z gauče. Prostě na chvilku si to dovolte, užijte, jo, protože říká se šťastný děti, šťastná máma, no a vaše děti, ty to ten jeden den zvládnou, jo?
2: A my

0: Coldplay a BTS společně na Hit Rádiu. Krásné odpoledne všem. A mimochodem pozor, jo, protože pokud třeba plánujete výlet do pražské zoo, což vlastně jako doporučuju, jo, tak teďkon kromě těch zážitků, jakože tam můžete přespát nebo si zkusit být chovatelem, tak mají taky jednu velmi speciální věc pro nadšené fotografy. Jedinečný fotokurs. Tam se vydáte prozkoumat krásy zoo Praha v doprovodu profesionálního fotografa Václava Šilhy, který drží mnoho cen Czech Press Photo, což je velice prestižní. Zároveň spolupracuje s časopisy, jako jsou BBC, Wildlife Magazine nebo třeba National Geographic. To znamená, že o tom, jak fotit přírodu a zvířata, ví úplně nejvíc. A je to zážitek, na který se nezapomíná. Nejbližší termín, který je ve čtvrtek 10. září, to je příští týden, jsou ještě poslední volná místa. Jakože ale dobrý je nečekat. Takže pokud si tohle chcete vyzkoušet, mrkněte se na web Zoo Praha, v e-shopu najdete právě místa ještě i na ten čtvrteční termín. A do uší už za chvilku Hozier nebo Barbora Poláková, tak buďte s námi.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka.

0: spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jako mi dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky,
7: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Hit Radio.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nafrněná Barbora Poláková, jste s Hitrádiem a pozor, už se to blíží.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Důležitá věc, dámy a pánové, protože startujeme příští pondělí 7. září, to vypukne a my vám budeme vozit radost a taky peníze. Každý ráno v 7.10 zazvoníme u nás v éteru a pokud jste registrovan na webu hitradio.cz, můžeme zvonit právě na vás. Ale pozor, zvoníme opravdu jenom v éteru. Vy v tu chvíli musíte doběhnout ke dveřím do 30 vteřin. Pokud ty dveře otevřete, dostanete prachy. Každý den startujeme na 5 000. Pokud to náhodou ten dotyč nezvládne, neotevře, nebude tam, navyšujeme o 1 000 korun. No takhle se nám to v tom banku bude pěkně nabalovat. Na závěr budeme hrát o finálovou částku 50 000 korun. Stojí to za to? Rozhodně ano. Je úplně na vás, jaký místo zaregistrujete a kde v 7.10 trávíte čas. Může to být dům, byt nebo vaše práce. Otevřít může klidně tchyně, je nám to fuk. Hlavně, aby se dveře otevřely. Tak na nic nečekejte, registrujte se na hitradio.cz. Startujeme příští pondělí.
1: Hitradio City Brno.

0: John Legend, All of Me, jste s Hit Rádiem. No, mimochodem nejen první třída nebo mateřská školka, ale taky začínají podzimní termíny státních maturitních zkoušek. A víme, jak se říká, někdo září, někdo v září, tak prosím vás, vy, co vás to čeká, případně rodičové, vaše děti, který to čeká, jo, tak držíme pěsti, ať za září, v září, to by šlo. Hlavně žádný stres. Radši ty nejlepší hity, ano, za chvilku s námi Daša nebo Nickelback.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
10: Co to zas po pájsku je za pikle?
11: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Daša a Austin v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Pink nebo David Kushner, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka, a to z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
10: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
9: Kolik?
10: 949, málem jsem vzal dvoje.
9: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Didaktickým testem z češtiny dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle Cermatu se k němu přihlásilo zhruba 7200 žáků. Celkem půjde ke státním maturitám na podzim méně studentů než loni, a to 10,5 tisíce. Pro většinu se jedná o opravný nebo náhradní termín. Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu. Jejich šéf Petr Macinka chce o možném snížení částky 389 miliard korun ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Řekl to ráno před odletem na Slovensko.
15: Já se opravdu obávám, že pokud se nezhodneme na aspoň části tedy z těchto našich návrhů, tak motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit. Ale chci ukázat naléhavost té situace, že takto opravdu nemůžeme poslat těch výrazných změn. Jednak chceme ještě snížit ten schodek rozpočtu z těch 389 miliard pro rok 2027.
14: Schodek kritizuje i vládní SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura řekl, že bude prosazovat zastavení všech dávek cizincům, včetně ukrajinských uprchlíků, a to i navzdory Evropské unii. Do centrální evidence psů

0: Zatím majitelé zaregistrovali bezmála 177 tisíc mazlíčků. V Česku funguje měsíc. Komora veterinárních lékařů očekává, že v evidenci by mohlo být postupně zaregistrováno až 2,5 milionu psů, což je odhad počtu všech psů chovaných v celé zemi. Za neregistrování hrozí pokuta. Teď pohled k nám.
1: Dneska máme většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy i 27. Do lavic jihomoravských základních škol usedlo dnes 11,5 tisíce prvňáčků. Mnohé děti se budou učit ve zmodernizovaných učebnách a někteří prvňáčci zažili zpestření už první školní den. Třeba Hit Radio City Brno zavítalo společně s hokejovou Kometou pozdravit děti na brněnskou základní školu Novolíšeňská.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Dneska máme většinou polojasno až oblačno, pršet ale nebude. Teploměr ukáže v Brně a na jihu Moravy i 27.
3: Hit Radio. Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 14. hodině a další porce těch nejlepších hitů. Do uší právě teď Pink a Who Knew.

Tohle je Pink, posloucháte Hit Radio 7 minut po 14. A jdem na to. Pravda nebo bullshit? To je opět na vás. A jsem zvědavá, jestli se u téhle věci shodnem nebo ne. Protože pozor, vědci říkají, více domácích úkolů automaticky neznamená lepší výsledky. Ano, dokonce proběhla metaanalýza 30 let výzkumu a ta zjistila pouze malinkatou pozitivní souvislost mezi domácími úkoly a výsledky z matematiky a přírodních věd. No a efekt se navíc lišil podle věku, nebyl vůbec stejně silný u všech skupin žáků. Takže otázka na vás. Kdybyste mohli domácí úkoly úplně zrušit, udělali byste to? Pište 777-937-777. Kdo hlasuje pro zrušení úkolů a kdo naopak proti němu? Pište, já posílám další hity. Za chvilku jsou tu Regard a právě teď David Kushner a Daylight.

Rigard v éteru Hit Rádia. Pravda nebo bullshit, řešíme, jestli zachovat nebo zrušit domácí úkoly. Takhle my to asi neovlivníme, ale můžeme si o tom popovídat, že jo? Míša píše, že je proti zrušení, že to za ní učí děti kromě jiného, že jsou nějaké povinnosti a úkoly, které se musí plnit. Když se to nenaučí ve škole, budou v práci trpět oni i jejich šéfové. Nějaké domácí úkoly máme celý život, takže rozhodně nechat. To je hrozně jako racionální postoj, Míčo. Jo, nevím, jestli prostě s tím můžu rezonovat, protože potom, prosím vás, píšou přímo zástupci těch, kteří ty domácí úkoly musí dělat. Jo, píše Mikuláš, zrušil bych to! Chápu, Mikuláši, chápu. Myslím, že Mikuláš má za sebou první školní den dneska, nebo teda ne v první třídě, ale víte, jak to myslím. No a Amálie, která teď nastupuje do devítky, píše, ano, chci zrušit úkoly. Dokonce připojila plačící smajlíky. Já nevím, možná bychom se nad tím měli zamyslet. Pište dál na 777-937-777, nechat nebo zrušit domácí úkoly. Další hity k tomu, tohle jsou Linkin Park.

Cheap Thrills asi a posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Řekla bych je často rozseknout, ale to vypadá, že tohle nerozseknem, kamarádi. Bullshit nebo pravda? A řešíme, jestli zrušit domácí úkoly nebo ne. Protože pravdou zůstává, že co se týče nějakého zlepšení opravdu výkonu, tak to se nepotvrdilo. Jo, jasně, zopakujou si tu látku, kterou probírali, ale pojďme si říct, který dítě dává pozor u toho, když dělá domácí úkol. No nic, píšete. Sonja píše, já bych úkoly nerušila. S nima si děti opakují, co ve výuce brali, a tím pádem se nemusí tak dlouho doma ještě učit. No to je právě otázka, jestli tohle opravdu zabírá. Jo, nejsem si úplně jistá. Píše Zuzka, úkoly bych zrušila. Sice jsem generace, když jsme domácí úkoly měli povinné a někdy až moc, ale myslím si, že to, co se naučí ve škole, dostatečně stačí. A pak ty děti budou třeba rády chodit do školy. Nezošklivé.

0: to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaca.
3: Žura se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
2: No, tak dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaca Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Just Dance, ale i Gaga jste s Hitrádiem, hezké odpoledne. Já mimochodem, dneska startuje meteorologický podzim. Jo, takhle. Léto má tady být ještě třeba 3 týdny. Navíc víme, jak vypadá teďkon poslední roky, že třeba ještě v říjnu, jo, to bude úplně v pohodě. Ale zároveň meteorologové už nám technicky říkají, zbalte plavky. Což je takový zvláštní, jo, protože venku budou ještě 30 a my bychom si měli vzít vlněné ponožky. No ne. Nenechte se tím vůbec ovlivnit, prosím vás, jo. Ačkoliv ten ranní vzduch, jestli jste dneska tak jako nasáli ten vzduch, myslím samozřejmě, tak jo, už je v tom lehce cítit to, že to září, jo, že pomalu ty stromy možná, oni se teda zazelenat pořádně letos ani nestihli, ale to nevadí. Tak nechám na vás, ale podle mě ještě ty plavky neschovávejte. Já se obávám, že se ještě zapotíme dost. Teď už malý teasing na večerní Hit Radio Classic, tohle jsou Spooks.

0: personál.
1: Miles Schmidt s námi v éteru Hitrádia. Díky, že trávíte svoje první září s námi. Za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
3: Tušky ostrouhané, sešity obalené, aktovky prohledané od svačin z minulého roku. No, start školního roku je prostě tady, ale na start odpolední show s Davidem a Peťou si musíte ještě chvilku počkat. Dneska v duchu školním, jo, a budeme mít i vstupenky na Kometu. Tak od 15 na značkách.
2: Hit Radio City Brno.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Když život prudce zastaví.
16: Zase jsem ji našel v tramvaji.
17: A vy jste všichni rodina?
16: To nejsme.
15: Vždy je dobré mít se koho chytit.
16: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
15: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
18: Knihovna Maitreya.
19: Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
18: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme tu zas. Zase my dva. David Máčela a...
1: Peťa Březinová. Krásné odpoledne. Těšíme se na dnešní odpolední vysílání.
0: Hrozně, hrozně. 1. září. Záříový den. No, to je nádhera.
1: Co jste dělali, nebo co byste dělali, když jste šli poprvé do školy? Já si pamatuju, že jsem měla hezkou růžovou aktovku.
0: Já si nepamatuju vůbec nic. Radši. Radši jsem to všechno pozapomínal. Vyrážíme na cesty. Teď s 15. hodinou kontrolujeme, jak se jede. Tak nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, ten vám samozřejmě nabízíme pravidelně, tak by byla škoda ho minout i v tuto chvíli. Pozor na Křence, tedy v Brně, v Křenové ulici, kde došlo k dopravní nehodě osobního auta a bouralo se i v Padochově, kde bouralo osobní auto a došlo bohužel i ke zranění. Šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv. No a můžete nás klidně doplnit na našem WhatsAppu 720 890 848.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
4: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, je 15 hodin. Státní rozpočet skončil ke konci srpna ve schodku 186 miliard korun. Meziročně je deficit vyšší o 20,8 miliardy korun. Oznámilo to v úterý ministerstvo financí. Za celý letošní rok přitom stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Španělský král Filip VI. By mohl navštívit Ceutu. Důvodem je podpora tamních obyvatel po hromadném příchodu migrantů na konci července. Návštěva by nejspíš vyvolala protesty s dalším španělským městem na africkém kontinentu Melillou nárokuje. Píší o tom dnes španělská média. Na kanadském jezeře Williston se koncem července objevil neobvyklý plovoucí ostrov. Místní obyvatel Rocky Avery ho natočil a jeho výskyt následně potvrdili také satelitní snímky. Ostrov ale během několika dní zmizel. Na konci srpna ho Avery znovu objevil, tentokrát na jiném místě. A závěrem sport. Tereza Valentová odstoupila před dnešním zápasem prvního kola US Open. 19-letou Češku trápí podle tenis formu kyčel. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenista, která se utká s 24. nasazenou Rakušankou Anastazií Potapovovou. Valentová loni na US Open postoupila do druhého kola.
5: A jak nám jezdí v tuto chvíli městská hromadná doprava, tak to zjišťujeme přímo s dispečinkem dopravního podniku města Brna.
6: Přinášíme aktuální novinky z brněnské hromadné dopravy. Aktuálně nevidíme žádnou mimořádnou událost, až na nepravidelnosti u vozovny Komín, kde aktuálně výluka a jednokolejný úsek a tramvaj se z tohoto důvodu spoždí zhruba o 10 minut. Prosím, počítejte.

0: Dispečením na linkách 1 a 3. Z dispečinku dopravního podniku vám přeje příjemné cestování Ondřej Budík.
1: Dneska máme v Brně nádherně, měříme něco okolo 24 stupňů a to nám vydrží až do večera. Já si myslím, že my tady nad brněnským výstavištěm máme krásné polojasno a to by mělo vydržet. Zítra očekáváme zataženo a 25 stupňů.
2: Je tam velmi příjemně. Hit Radio City Brno. Příjemně bude teď i tady ve studiu, jsme na samotném startu první zářijové odpolední show. Tady je David a Peťa. Hezký spořádaní jsme, když máme ten první školní den, že? Tak jak ve školních lavicích. Doufám, že se těšíte už na ten nadcházející víkend. My už ho vyhlížíme, protože se blíží znojemské historické vinobraní a právě o něm bude řeč v této hodině.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Nelly Furtado a Say It Right, odpolední show Hit Radia City Brno, a já to taky řeknu správně, město Znojmo, ve kterém nás taky posloucháte a máme z toho samozřejmě velkou radost, má jednu fantastickou schopnost. Dokáže se během jednoho jediného víkendu vrátit o několik staletí zpátky a dokáže zařídit, aby se bavil opravdu úplně každý. A ten víkend se nezadržitelně blíží a proto jsou tady dneska s námi v odpolední show ze Znojemské besedy její ředitel Jaroslav Chaloupecký a vedoucí marketingu Kristýna Musilová. Dobrý den, ahoj, vítejte u nás.
1: Dobrý den i vám.
2: My se strašně těšíme na Znojemské historické vinobraní, ale já mám otázku, jak jako se prodává teda to vinobraní nebo středověk v roce 2026, jo?
1: Tak je to jedinečná příležitost, nebo jedinečná každoroční příležitost se vrátit do té historie, a my teda musíme říct, že pořád jsou lidi, kteří Znojmáci, kteří třeba Znojemský historický průvod viděli několikrát a stejně se na ně každý rok jdou podívat, protože je to opravdu podívaná. Jsou tam ohně, projíždí král s královnou, Miroslav Hrabě vlastně v roli krále, Zuzana Mráková v roli královny a v sobotním průvodu i třeba Ota Habsburský, a to bude Martin Kraus. Takže ta historie dejchá všude a myslím si, že to je takový ojedinělý, že samozřejmě máme ještě další vinobraní, ale to Znojmo i ty kulisy a všechno, tak vás to vrátí prostě zpátky.
0: Hmm. Můžu potvrdit, dvakrát jsem měl tu čest zažít tu atmosféru Znojemského historického vinobraní a je to naprosto něco neuvěřitelného. Opravdu se vrátíte v čase. Zůstaňme u toho průvodu, když už jsme to otevřeli, kolik lidí se zúčastní toho průvodu a můžu já se nějak zapojit ještě, když si seženu nějaký oblek?
3: Začneme teda tím číslem. Za co bychom vás pasovali.
0: Tak no, za šaška, ne? Myslím,
3: mohlo by být, no, ty se vždycky hodí. A chtěl bych teda říct jenom, že ten průvod, ta družina krále Jana Lucemburského je opravdu jedinečný zážitek a je to něco, co Znojemské historické vinobraní dělá Znojemským historickým vinobraním. Představte si, že v tom průvodu je na 400 kostýmovaných postav, doplněno samozřejmě ještě i o faunu, to znamená o zvířata, chtěl jsem říct o zvěř. Jako,
1: zvěř o faunu, to je dobrý.
0: Faunu a flóru.
3: Fauna, flóra, takže nebudou chybět psi, draví ptáci, máme tam velblouda, máme tam...
0: Koně.
3: Koně máme, ano, a spoustu ostatní.
2: A můžu mít doplňující otázku, jak jako teda to zvířectvo, protože jako lidem řeknete, tady budeš a potom půjdeš někam. Tam je jasný cíl. Ale co ty zvířata, jako pes se tam někde zaběhne za fenkou, velbloud zjistí, že chce mít o jeden hrb víc a uteče, kuňce, tak jako co s tím?
0: Kuň se splaší.
2: No.
3: Ne, šici jsou nabrifovaní, všechna zvířata a jsou pod kontrolou, takže ví, co mají dělat a ještě budou probíhat s nimi i zkoušky nějaké předem, tak zvládnou to společně jako ostatní vystupující.
2: Takže kdybych já se chtěla nějak dodatečně přidat
0: ale
2: do toho průvodu s čivavou mojí, tak to by šlo?
3: No, asi jo, ale bude lepší, když byste si držela v náruči.
2: Jo, tak to jo, to klidně.
3: Tam bude opravdu jako hodně lidí.
0: Prostě.
3: A když jste se ptal ještě Davide, jak byste se mohl zapojit, tak musím teda s politováním říct teď, že nábor do průvodu je uzavřen. Vlastně letos ani neproběhl žádný nový, neboť nebylo potřeba obměňovat účinkující v průvodu podle slov režisérky Šárky Chorvátové. A doporučím tedy, že z účastnice můžete jako aktivní divák koukat na ten průvod a provolávat hesla, ať žije král, ať žije královna, ať žije víno a tak.
0: Hlavně v ruce držet právě tu sklenku s vínečkem a ať to má prostě grády. Našimi hosty jsou Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské besedy a také vedoucí marketingu Kristýna Musilová. Důvodem je Znojemské historické vinobraní, o kterém se budeme bavit i v dalších minutách. Teď Simple Plan z Hit Radia City Brno.

0: These beautiful things that I've got.
1: Velká událost se nezadržitelně blíží, a to sice ve Znojmě, kde Hit Radio City Brno taktéž posloucháte, všechny vás tam moc zdravíme. No a znovu pozdravíme i naši vzácnou návštěvu, a tou je Jaroslav Chaloupecký, ředitel Znojemské besedy a také vedoucí marketingu Znojemské besedy, Kristýna Musilová. Ještě jednou hezké odpoledne, dobrý den.
2: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
3: I ode mě.
4: My jsme se tady totiž bavili už jako mimo éter o tom průvodu, i jako v éteru jsme se bavili, ale já jsem jako v šoku z toho, že to je jedno velké herecké vystoupení úplně všech. Takže to není jenom o tom, že ten průvod jde, ale tam se děje spoustu věcí. Tak kdy ten průvod můžeme zažít? V pátek a v sobotu.
3: Ano, bavili jsme se o tom, že ten průvod čítá na 400 kostýmovaných postav, to znamená přes členy královské družiny, dvorní dámy, pážata, bubeníky, nějakých další kamarády.
4: Jaké další kamarády?
3: Odsouzence, bakha, bakhantky, koho tam ještě máme, jak se to řekne, ty děvy.
4: Ženy, děvy? Nevěstky, jako lehké děvy.
3: Lehké děvy.
4: Jak se to ano, řekne, jenom jak se to řekne slušně.
1: Lehké i těžké děvy.
3: Pojďme dál. Takže těžký kalibr v průvodu, každopádně. Průvod vychází v pátek ve 20 hodin, to znamená, že bude večerní, mm-hmm, i za doprovodu pochodní a ohňů a plivačů ohňů. Úžasná atmosféra, opravdu doporučuji tohle vidět a zažít. A prochází středem nebo centrem města, neboť Znojemské historické vinobraní se koná v uzavřené zóně městské památkové rezervace, takže opravdu na velkém prostoru. Mimochodem máme celkem 14 scén programových. A prochází tedy centrem až na hlavní scénu na Masarykově náměstí, kde pokračuje ještě dalším představením, další dramaturgii. Jak jsem říkal, v pátek je to ve 20 hodin noční průvod a v sobotu potom ve 14 hodin odpoledne.
4: A ten průvod je dvakrát, vzhledem k tomu, kdyby někdo přijel jenom na jeden den, aby to stihl ten průvod, třeba když někdo přijde v pátek, anebo je to díky tomu, že ten jeden je večerní, tak aby se podpořila ta atmosféra, takže kvůli čemu?
2: Tak on každý ten průvod, jak ten páteční, tak ten sobotní, má jinačí atmosféru, protože v ten pátek je to za doprovodu těch ohňů, těch plivačů a ten oheň má jako fakt takový efekt, že

0: žonglerský, dobový hudby, orientální tanec a podobně. A co se týče hlavních scén, tak nám letos vystoupí Rybičky 48.
1: Počkat.
2: Je 10 hodin ráno.
1: To je taková jako ukázka, na co se můžeme těšit. Kdo dál?
0: Pak tam máme Vesnu.
1: Vesna, dobře. Škoda, že to naši hosté neslyší, oni nemají sluchátka totiž, ale vy to slyšíte. Co dál?
3: To slyšíme naživo.
0: Pak tam máme Monkey Business.
1: Monkey Business. Dobře, to bychom taky měli. A potom?
0: Fleret?
1: To tady nemáme, taky?
4: Zafoukané.
1: Aha, dobře. A ještě něco tam máme?
0: Prague Union,
1: no. Mm-hmm.
4: Tak to taky nemám, no tak to po mně nechtí, kámo.
1: To by viděl náš kolega Ondra Blaho zase.
4: Ano, aha. Ano.
0: A ještě jsem zapomněla třeba na Tros Diskotéko.
1: Jo, tak to je kapela.
4: Jak jsme je mohli zapomnět?
1: To je kapela, která neexistuje, tak to jejich písničky taky tady nemáme.
0: A třeba ještě Pam Rabbit.
1: A Pam Rabbit, tu tady taky nemám, teďka nachystanou.
4: Ale ne, ta je úžasná. Já jsem nepochopila, jak z něčeho tak malinkýho vychází tak hezký zvuk.
1: A kdy... To jsi řekla moc hezky.
3: A kdybyste... Sobě, ne, teďka.
1: A kdybyste měli sluchátka, milí hosté, tak teďka slyšíte cymbálovku, jo? Tak cymbálovka tam asi také bude znít ze všech možných koutů.
0: Ano, tak cymbálová muzika doprovází Vinný trh, nebo normálně se to jmenuje Slepičí trh, ale jelikož tady najdete i dobré víno, samozřejmě po celém Znojmě, tak tady bude cymbálová muzika, stejně tak jako u Rotundy, kde je scéna VOC, taky vinařská scéna, tam bude cymbálová muzika Jošky Šmukaře.
1: No,
0: co víc si přát? Cymbál bude znít i v Mazauzech.
4: No, co jsou to takové mazhausy, protože možná někdo neví, tak to si řekneme za chvilku. A hlavně někdo třeba nejde kvůli programu, byť to nechápu, ale někdo tam jde kvůli čemu? Přijde kvůli vínu a burčáku. Ano. A to probereme za chvilku.
1: Jasně, s našimi hosty, Jaroslavem Chaloupeckým, ředitelem Znojemské besedy a také vedoucí marketingu Kristýnou Musilovou. Děkujeme, že jste tady, za chvilku pokračujeme Znojemské historické vinobraní.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak

0: můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: It's Raining Man a Jerry Halliwell na Hit Radio City Brno. No dešť dokáže napáchat pořádnou paseku a přidělat vrásky organizátorům znojemského historického vinobraní, což nám asi potvrdí i naši dnešní speciální hosté, výjimeční hosté. A to sice Jaroslav Chaloupecký, ředitel znojemské besedy a také vedoucí marketingu Kristýna Musilová. Ten dešť samozřejmě nám všem opravdu dokáže zavařit, ale když si dá člověk vínečko a není v tom průvodu a v mokrém obleku na vlhlém, tak je mu to tak jako nějak trošku jedno, že jo?
1: Ano, užije se to i v dešti.
2: Teďka si to užiju já, tento vstup, že to mě velmi zajímá. Co se týče teda vínka burčáku, my jsme zmiňovali, nebo vy jste zmiňoval Mazhausy. Co to Mazhaus je? To je jakože nějaký prostor, kam přijdu a můžu být ojiněná, ovíněná.
1: Přesně tak a spoustu dalších věcí ještě. Přijdete sama, odcházíte s někým.
2: Ježi, tak
0: to ona nemůže už, to už nemůže.
2: Já už nemůžu.
0: Už má prsteň.
2: Ale že bych se, já se ptám pro kamarádku.
1: No jistě. Takže, Davide.
0: Já už taky nemůžu. Ale ještě nemám prsteň.
1: Ne, Mazhause něco, co nabízí, já si myslím, že pouze jenom znojemské historické vinobraní. A jsou to prostory, které se vám otevřou právě jenom během jeho konání, kdy měšťanské domy otevřou své
0: vrata
1: a průchod a dvory a vlastně se promění v jakési vinné šenky, či vinné bary. Mm-hmm. Takže se tam nabízí víno, kolikrát mají i svůj vlastní program, mluvili jsme tady o cymbálové muzice, takže nějaký druh cymbálové muziky, případně jiná hudební vystoupení, zpěv, tance, prostě zábava.
2: To je takový program v programu, že vlastně je program historického vinobraní znojemského, ale zároveň každá ta rodinka třeba asi může udělat teda vlastní. Takže oni tam mají svoje vlastní vínko, mají tam nějaký svoje třeba napečený koláče, produkty a tak jakože všichni tak jakože to je putovní je to.
3: No tak hlavně každý ten Mazhaus právě tam je třeba ten cymbál, nebo někdo mají DJ, nebo tohle, takže oni jsou to vlastně jako další scény jako vinobraní v podstatě, jo. Takže kam
1: komorní.
3: Ano, takže kam vy vlastně se běžně jako nedostanete, když přijedete do Znojma, tak objevíte další místa a do toho tam máte super program a kolikrát ten, třeba moje maminka, tak jde jenom na vinobraní a skejsne v tom Mazhausu a prostě nic jiného neviděla, jo? Takže i ty Mazhausy nabízí vlastní scény.
0: To by se možná podařilo i nám dvěma,
3: jo,
0: že?
3: Jo, no právě.
0: My dokážeme taky vždycky skysnout někde. Když je tam dobrá muzika, dobré víno, dobrá partia, tak je vždycky všecko super.
1: To vinobraní je opravdu o té atmosféře, minimálně pro mě osobně. Není to o tom, že bych tam potřeboval slyšet nějaké vystoupení z někoho z interpretů, které jsme tady představovali nebo uváděli, ale pro mě vinobraní teda bývalo, teďka pro mě pracovní, ale vždycky jsem ho vnímal tou atmosférou, že procházím po tom centru města, potkávám známé lidi, přátelé, někde si sedneme třeba právě v tom Mazhausu, kde se v vozovkách hezky uklidíme nebo schováme, ochutnáme nějaké víno. Vinobraní je pro mě i příležitostí ochutnat burčák, jinak já ho běžně nepiju, ale na vinobraní se ho vždycky dám a aspoň ho ochutnám. A courám po městě, toulám se, korzuji a potkávám známé a nasávám tu atmosféru vinobraní.
2: Tak hlavně by každý Mazhaus měl svoji kadibudku, že? Potom burčáku. Ale co byste říkal, že to máte pracovní hlavně a takže vy jste jediný a poslední člověk, který je... vy jste jediný člověk, který je na znojemském historickém vinobraní střízlivý teda.
1: Samozřejmě. Pojďme dál. Já musím, jako...
2: Ale to je... Hlavně
1: já si dám
2: jako...
1: sklenečku až v sobotu po ohňostroji, kdy to z nás spadne, teda doufám, že spadne, kdy, jak jste tady mluvil o počasí, že doufáme a věříme, že počasí bude milosrdné za to, že si to zasloužíme a vinobraní se obejde bez nějakých velkých nepřízní počasí a hlavně si přeji, já to myslím říkám upřímně vážně, aby se nikomu nic nestalo, ať proběhne bezpečně, ať se ho užijí.
0: Pane řediteli, vy jste zmínil ten ohňostroj, takže určitě bude, to je zpráva pro naše posluchačstvo, ale bude na jiném místě a o tom si řekneme až za chvilku. Taky bude určitě provazochodec a bude toho spoustu dalšího, my vám to ještě celé zrekapitulujeme a hlavně, pokud nás teďka přemýšlíte a říkáte si, já bych do toho Znojma vyrazil, co pro to musím udělat, jak se tam co nejlépe dostat, kde můžu přespat a tak dál, tak o tom vás ještě budeme informovat v dalších minutách tady. Řeč je o znojemském historickém vinobraní, ale teď opět dostane prostor muzika. John Osborne, Zitrádia City Brno.

0: Tohle je Alvaro, Alvaro Soler na Hit Radio City Brno. Já jsem David, je tady taky Peťa a je tady taky Kristýna a Jaroslav, tedy Kristýna Musilová a Jaroslav Chaloupecký ze Znojemské besedy. A řeč je v této naší první hodině dnešní odpolední show o Znojemském historickém vinobraní. A já už jsem to naťukl před chvilkou. Bůh, bůh, bůh, prásk. Budou co? Ohňostroje.
1: To je pantomimaňáka, nebo bychom to měli poznat, co to je, že?
0: Pardon, já jsem se nechal unést. Já jsem dlouho neviděl ohňostroj.
1: Já taky ne. Uvidíme ho?
2: Uvidíte, teda doufám, že uvidíte. Se nic nestane jako nepředvídatelného, že by ohňostroj se nemohl konat nebo uskutečnit. Bude opět takovou tou pomyslnou tečkou za celým znojemským historickým vinobraním a sice v sobotu ve 22 hodin budeme odpalovat, avšak zjistilo, než nám bylo souzo, než bylo zvykem, no. Tak jsem chtěl říct.
1: Teď je to souzeno jinde. Minulých,
2: teď je to souzeno jinému místu, přesně tak. A to vzhledem k nějaké, vzhledem k nové vyhlášce platné od 1.12.25, takže jsme byli nuceni přesunout odpaliště z Kapucínské zahrady za Velkou věží do hradebního příkopu, takže věřím a doufám, že hosté a návštěvníci z Znojemského historického vinobraní o ohňostroj nepřijdou.
1: Takže tohle je změna teda místa ohňostroje, ale máme tam ještě v programu nějaké novinky nebo něco, co bychom neměli vynechat, hlavně třeba, protože víme, že Znojmo slaví 800 let, tak jestli se to nějak dotkne třeba toho znojmského historického vinobraní.
3: No, ono to popravdě bylo docela těžké, protože se jedná o dvě jiné doby a právě v tom ohňostroji bude jemně ta osmistovka naznačená. My vlastně máme takovou zelenou barvu a kruhovou tu osmistovku, tak to by se mělo jemně naznačit do toho ohňostroje, ale samozřejmě záleží na větrnostních podmínkách a dalších věcech, takže tam se promítne osmistovka. Pak osmistovku můžou návštěvníci zanechat vzkaz v jedné z zóně, kde napíšou přejeme vám hezky narozeniny nebo podobně, teď mě zrovna nic nenapadá, nebo ať se zemůže.
0: Nebo ožral jsem se.
3: Ano, i může napsat to, jak zažil samozřejmě vinobraní. A když už jsem u těch chill zone, tomu se vrátím, ještě samozřejmě jubilejní merch, ten taky bude na ulici Hradní vlastně hned vedle Hit Radia, takže tam se můžou návštěvníci podívat.
0: To jsme neřekli, že my tam budeme.
1: My tam budeme.
3: To jsme nepropadala, že ne? Dobrý.
0: Ne, my tam budeme i s živým vysíláním, pardon.
2: Na vás těšíme.
0: My se taky těšíme.
3: Tak tam bude právě k zakoupení jubilejní merch, máme třeba super svíčku ve tvaru okurky, anebo krásné sklenice právě na víno. A já jsem tady zmínila teda tu chill zónu. My máme to s novou chill zónu. Nám

0: ožije Horní Česká, ulice Horní Česká, kde bude možnost piva, sajdru, nealkoholických rádlerů a bude tam i také posezení a do atmosféry trošku bude hrát DJ. Takže to jsou letošní novinky, možná ještě se vrátím k průvodu, že máme letos třeba novou princeznu a potom i prošli úpravama kostýmy a podobně.
1: Tak. A princezna, jak to, že se vyměnila?
0: Princezna se vyměnila z toho důvodu, protože vlastně my od minulého roku máme Zuzku Mrákovou jako královnu, no a oni vypadali podobně starý, že jo, takže my jsme potřebovali, aby princezna vypadala mladší než Zuzka a tudíž jsme ho museli vyměnit, bohužel.
1: To by byla Gilmorova děvčata, jak je ten seriál, že vypadá mamka a ta dcera úplně stejně, no. A tak může být.
2: Jestli to chcete vidět, jestli to chcete zažít, tuhletu neopakovatelnou atmosféru znojemského historického vinobraní, doporučujeme dál zůstat zítra Rádiem City Brno, protože vám řekneme, kde si sehnat lístky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: Zeď. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Melák přilétl do odpolední show Hitrádia City Brno. No a celé Česko ze všech koutů lidi přiletí do Znojma na Znojemské historické vinobraní. Příští víkend od pátku do soboty?
1: Do neděle?
0: V neděli. To nevím, jestli teda ještě budou mít lidi sílu po
1: ale
0: pátku
1: budou.
0: A po sobotě.
1: Ale budou.
2: Je to takovej odlehčený program pro ně připravený.
0: Takový na vystřízlivění.
2: Přesně tak, takový na procitnutí.
0: No, co jsme chtěli řešit?
1: No, kde se právě teď připojil, tak tady máme ředitele Znojemské besedy Jaroslava Chaloupeckého a vedoucí marketingu Kristýnu Musilovou, kdyby náhodou, ale já vím, že všichni ví, o co jde, protože se hrozně těší na ten další víkend, který, kde proběhne Znojemské historické vinobraní. No a ještě teda nějaká ta vstupenka? Zbyla vůbec?
3: Tak vstupenky samozřejmě ještě máme a budou i na místě.
0: A dá se to vyprodat vlastně, já přemýšlím, jako, nebo prostě jako to Znojmo pojme fakt jako moc lidí? Jako dá se to vyprodat?
3: Dá se asi.
2: Protože ta kapacita... Že se nám to ještě nepovedlo.
0: No. ale jako to není jako špatně, ta kapacita je za mě jako neomezená. Vy nejste omezení jako místama, jako no. Ne?
3: Tak nebo... jako jsme omezení, my to máme jako uzavřený ten areál, jo, ale zatím jako to by museli být miliardy. Nebo...
1: Miliardy zase...
3: Miliardy menší čísla.
0: No kdo ví, třeba po této hodině?
3: No, třeba se nám to povede. Každopádně, když jsme u těch stupenek, tak určitě bych odkázala na naše stránky www.znojemskevinobraní.cz a kde můžete zakoupit, který vás přesně i do sítě Go Out, kde jsou právě jakoby k dispozici a vlastně v předprodeji si můžete koupit permanentku právě pátek, sobota a v neděli je ten program zadarmo, takže to už může přijít opravdu kdokoliv.
1: Jo, program na takovou tu kocovinu, jo? Takže jako někdy si dát polívečku, mazhausu a tak nějak jako
3: pokračovat tak. V tom mazhausu. Někteří jako ty mazhausy třeba tu neděli ještě nechají a právě si tam jdete pro ten vyprošťovák.
0: Čím se zkazil, ne? Tím se napravuješ na druhý den.
1: Přesně tak, takže když se někdo zkazí vínem, tak se napraví třeba burčákem, no.
0: Dobře, jak se dostat do Znojma, protože vzít si auto asi to není úplně dobrý nápad, že?
3: My doporučujeme spíš tu veřejnou dopravu, jo. Je posílněná kyvadlová doprava, tudíž třeba co se týče ubytka, tak už jsou třeba většina rozebraná, tudíž třeba můžou se ubytovat v přilehlejších částech Znojma nebo i v nějaké vesnici. A jezdí právě ta kyvadlová doprava, samozřejmě jsou posílněné ještě spoje v rámci Jihomoravského kraje a přemýšlím, jestli jsem něco zapomněla.
1: Asi ne, kdo chce, tak ten se do Znojma najde, všechny cesty vedou do Znojma ten další víkend.
2: Přesně tak, já jenom upřesním, je to další víkend, to znamená 11. až 13. září, prosím.
1: Ano.
0: Pište si to do svých mobilů, do diářů. Pojďme zmínit ještě ty stránky v závěru a
1: už hotovo jsme šus. Všechno.
2: Jsme říkali, takže ještě jednou www.znojemskevinobraní.cz, těšíme se na vás.
3: A samozřejmě naše sociální sítě na Facebooku Znojemské historické vinobraní, stejně tak i na Instagramu.
0: A my se taky moc těšíme. Připomínáme, Hitrádio City Brno bude u toho, nenechá si to ujít a doufám, že si to nenecháte ujít ani vy. Děkujeme moc za tenhle ten speciální, za tuhletu speciální hodinku, že jste nám načali takhle krásně to dnešní odpolední vysílání. Jaroslav Chaloupecký, tedy ředitel Znojemské besedy a za marketing, tedy vedoucí marketingu ze Znojemské besedy Kristýna Musilová, to byli naši speciální výjimeční hosté. Děkujeme.
3: My moc děkujeme a budeme se příští víkend těšit na vás všechny ve Znojmě.
1: Tak to pojď odšpuntovat.
0: Jo, vidíš to, ťuknout. My si na to musíme ťuknout.
1: No tak samozřejmě. Takže, dobrý večer.
0: Na zdraví.
2: Na zdraví.
1: Ať to vydrží, ať to vyjde.
2: Děkujeme.
0: No ale teď alkohol stranou, protože vyrážíme na cesty. Těsně před 16. hodinou, nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a jak se jezdí v tuto chvíli, tak třeba na průjezdu Brnem v opuštěné ulici se to moc nehýbe. Na křižovatce s Křídlovickou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou, blokuje to jeden jízdní pruh. A připomínám problémy i v Křenové ulici v Brně, kde došlo k dopravní nehodě osobního auta. Dobře dojeďte.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám.
7: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
10: tak Mironet!
12: Klikni dvakrát!
13: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
16: Je 16 hodin a jsou tady další krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o 829 milionů na 64,2 miliardy korun. Zemědělský svaz navýšení nepovažuje za dostatečné. Ministr zemědělství Martin Šebestián před zveřejněním návrhu hovořil o posílení vodního hospodářství, a to ze současných 3 miliard minimálně na 4 miliardy. Návrh počítá s částkou 3,5 miliardy korun. Píšou o tom novinky.cz. Británie a Belgie zaznamenaly nejteplejší léto v historii měření. Uvedla to dnes meteorologická služba Met Office. Průměrná teplota vzduchu od začátku června do konce srpna dosáhla 16,5 stupně Celsia, což je nejvíce od počátku vedení statistik v roce 1800. Ale horké dny v Británii podle úřadů mohou klimatické změny způsobené lidskou činností. V areálu rozvodny nedaleko elektrárny na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Policie uvedla, že dnes ráno zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie ale nehrozí. A závěrem sport. Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18 hodin. V tiskovce to právě uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
1: 25 stupňů, tolik míříme v Brně a okolí. Sluníčko nám zapadá 19 hodin 36 minut. Je to jasný, no. Leto nám jako... Nebudu to říkat. Leto nám nekončí.
0: Leto je před námi
1: ještě. To, že začíná škola, neznamená, že leto končí. Je to v pohodě.
14: Hit Radio City.
0: A my jsme taky v pohodě. Jsme tady pořád stále s vámi, David, Peťa. Pokračujeme a ano, budeme se bavit o škole. Hit Radio. A teď za 100 let. 3 minutky po 16. Hezké odpoledne všem.

0: Sam Felt, Jonas Blue, načínáme další hodinu úterního 1. zářijového odpoledne na Hit Radio City Brno s Davidem a Peťou, tak vás všechny moc zdravíme. No a zůstaneme u školy, když máme 1. září, start nového školního roku, tak probereme svačiny a my jsme si říkali, že asi jste teda možná někteří našli v těch aktovkách ráno, když jste se podívali tomu vašemu dítěti do té aktovky, nějaký poklad zapomenutý.
1: Nějaké, ty jsi tomu říkal třetí hory, druhou hory, jakože už to tam plíseň je navrstvená na sobě, ne?
0: Za ty 2 měsíce už dost možná, jo. Tak co jste našli? A vůbec, když se budeme bavit o svačinách, co jste měli rádi? Co vám dělali rodiče, nebo jste si dělali svačiny sami?
1: No, já jsem si asi dělávala od nějakého věku, ale maminka mě chystala hezky, jako buď chleba nebo rohlík s pomazánkovým máslem, šunkou, sírem, ale já jsem normálně potom záviděla těm dětskám. Vždycky zavidíš to, co nemá, že? A já jsem jim záviděla, že oni tam měli máslo, takže jsem to měnila.
0: Jo, no. Máslo lepší než pomazánka?
1: No, jako ono to není lepší, ale prostě to bylo to, co já jsem neměla.
0: Chápu. Já jsem byl máslový, já jsem právě nejedl pomazánkové máslo, takže klasické máslo já. A většinou
1: maslo
0: se sírem.
1: Já.
0: Maslo já jsem měl. Tak dejte nám tip, třeba inspirujeme další rodiče, protože jako podle mě se to posunulo. Jakože víš, jak se jí jako teďka hodně zdravě a tak, tak by mě zajímalo, jestli se to nějak jako podepisuje a ovlivňuje to i svačiny ve školách.
1: A možná teďka někteří rodiče dávají jako kapesný na tu svačinu, že už ani nepřipravují, dají normálně kapesný, co tam koupí ve škole, že tam jsou jako už skoro všude kantýny, že? Ale jako je pravda, že školy se nad tím nebo se tím zaobírají, aby ty děti jedly zdravě, takže už nemají jako třeba někde automaty na Snickersky a na tady ty tyčinky sladký, ale mají to jako jenom formou zdravých surovin, jo, a potravin.
0: A to samé i školní jídelny se teďka snaží dělat všecko zdravě. Tak nám klidně dejte nějakou inspiraci. No a Peťa má pro vás tip. Pokud jste dneska opravdu našli v batohu nebo v tašce vašeho dítěte nějaký ten poklad z loňska, tak Peti?
1: No, já mám totiž tip, který vám zachrání váš nos, jo? A zachrání vám ho asi 30. června 2027, protože musíte to dát bez másla, tu svačinu.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Odpolední show s datem 1. září pokračuje, bavíme se o škole, respektive o svačinách ve škole. Máme za naším mikrofonem nejenom sebe, Davida a Peťu, ale taky Jíťu, která se taky podělí, co ona měla nejradši, co dostávala na svačiny.
1: Tak nevím, jestli jsem to měla nejradši a dietologové teď asi nebudou chtít slyšet, co říkám.

0: ale moje babička měla jako farmu a zvířátka a prasátka a tak, takže já jsem nosila takové ty typicky zdravé svačiny, jako chleba se sádlem a s ovárkem a podobné věci. A nevěřili byste mi, že ty městský děcka mi to jako kradli. Oni mi cpali ty jejich loupáčky s máslem a chtěli po mně tady ty...
1: Dobroty.
0: Dobře, dobroty, škvarečky a tak, prostě dobroty, no.
2: Škvarky. Ty to se říká přece moravské bramburky nebo oříšky, tak to jsou škvarky, že?
1: Jo. No a jak to má třeba komeťák Richard Nedomlel? To je hokejka, hokejista.
2: Hokejka.
1: Líbil by se ti, Peti?
2: Jo.
0: Ale vysoký a namakanej.
2: Mně už se nikdo líbit nemůže.
1: Ale líbit může, ale nesmí sahat. Jenom koukat. No a Richard Nedomlel byl s náma dneska a s dalšími zástupci Komety přivítat jednoho z prvňáčků a z jedné vlastně první třídy základní školy Novolišinské, tak jsme se ho taky ptali na svačiny. Co svačiny? Jaké svačiny jsi měl nejradši?
3: Nejradši chleba s máslem a s uhrákem. To bylo takový moje jako oblíbený.
1: Uherák taky dobrý.
2: Ne, to já jsem neměla ráda, ani Vysočinu, ani Uherák, já prostě ne. Jsem šunková.
1: Tak jo, dejte vědět, budeme rádi za vaši inspiraci.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
14: Pip, pip. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: To je hlas Luis Capaldi. Odpolední show, Hit Radio City Brno, úterý 1. září, 16:30. No o víně a burčáku už dneska řeč byla, díky znojemskému historickému vinobraní v té první hodině našeho vysílání. Zvali jsme vás na ten příští týden od pátku do neděle do Znojma, ale kdybyste se nemohli dočkat, burčákem už to voní a sletěli se tam všechny vosy.
1: Jo, to jo.
0: Na Svoboďáku začaly tady totiž burčákové slavnosti.
1: No teda. Já se na to těším. Vždycky na burčák. A mělo by se ho vypít tak 5-6 litrů? Tolik, kolik máš krve, ale prosím vás, to doporučení nezní tak, že to máte vypít najednou.
0: No víno. Víno si můžete také dát, přiťuknout si s tím můžete třeba na některém z koncertů projektu Hudby na vinicích. No ale když od pití půjdeme k jídlu, tak můžete si dát třeba česnek. Jak často používáš ty česnek v kuchyni? Jak často používáte vy česnek v kuchyni? Je to nedílnou součástí?
1: Určitě, jasně. Jako vlastně, když nemáš doma česnek, tak jako nemůžeš normálně jako dobře chutně vařit, ne?
0: Že
1: protože
0: jo?
1: On se hodí úplně ke všemu. Ale jako já tady vykládám, jak kdybych jako vyvařovala,
0: ale,
1: jo.
0: Ale česnekem to tak hezky jako dochutíš.
1: Jo?
0: Když děláš guláš, tak nakonec tam úplně dáš co? Majoránku a česnek, ne?
1: Ano, ano. A někdy vlastně to máš i jako základ, že jo, tak necháš, když dáš jako cibulku, tak tam dáš i česnek, ať se to hezky rozvoní. Samozřejmě ne úplně spálit, protože to je nebezpečný, že? My tady jsme jak nějaký.
0: No, začínají se mě zbíjat sliny. No a česnekem se provoní a česnek zavoní také v Rosicích už tuto sobotu.
1: No já mám jako dobrý program tam, nebo já. Oni mají výborný program, protože tam bude i pro děti, bude tam divadlo Krtek, pak tam bude dřevěný cirkus, dřevěné divadlo, takové loutky. Jako ono to je jak divadlo, ale mají tam cirkusové postavičky, jo? Takže třeba dřevěnýho lva a tak. Takže to je dobrý, žádnému zvířátku se při tomto vystoupení neublíží.
0: Aha.
1: Potom o 15:30 vidíme, že to tady rozjedou Jazz in Deck a oni zhrají jako známý popový, rockový písničky, potom i nějaký latinorytmy.
0: Ale první program, no. Máš tam ještě nějakou jako, perlu?
1: No, Perlička jsou zadáci, to je jako brněnská parta a oni hrají Depešáky, Pink Floydy a takhle.
0: Dobře, dobře, to jsou koncerty, to je divadlo, to je vystoupení, ale co ty česnekové speciality, budou?
1: Jasně, že budou, bude tam v česneku úplně všechno. Já se bojím, že dokonce i drink, ale nebojte se, budou tam i řemeslné pivovary.
0: No, nebude to asi nějak, na nějakou velkou líbačku, to se řekněme na rovinu, že všichni víme, jak to zapáchá. Ale zas, když si dá česnek i ten váš partner nebo partnerka,
1: tak to necítíš.
0: No, tak se to vynuluje. To prostě nefunguje. Takže česnekové slavnosti, respektive česnekovky v Rosicích už tuto sobotu. Od nás muzika, právě teď kapela Train. Hit Radio City Brno s váma. On the other

0: Amen od Káti Marie Tiché. Odpolední show Hit Rádia City Brno s Davidem a Peťou a dneska tak trošku taky s Kometou. Já jsem strávil dnešní ráno, brzké ráno, vlastně ve škole. Bylo to zajímavé vrátit se normálně do školních lavic. Nebyl jsem tam, nesedl jsem si do lavice, ale pozoroval jsem to, jak si prvňáčci užívají vlastně svůj první školní den.
1: No a jak to brali kometáci, hokejisté, když tam byli s tebou? Taky jako si říkali, je, si pamatuju na to, jak jsem šel poprvé do školy.
0: No, Richard Nedomlel, který tam byl vlastně přítomen Komety, tak ten říkal, že rozhodně neměl takovou radost, jako měli ty dnešní děti, že měli úsměv na tváři, že on si pamatuje, jako, že se jako netěšil, že tam nechtěl úplně být. Každopádně se mu rozzářily oči, když jsme se spolu bavili o svačinách, už jsme vám pouštěli, že on měl rád namazaný chleba nebo rohlík s máslem a s uherákem. No a my se ptáme, co byste vy nachystali na svačinu do školy, do aktovky, co byste jim přibalili našim kometákům. Ty nejlepší odpovědi a nejlepší hlasovky odměníme opět pro jednoho z vás. Máme dvě vstupenky na zítřejší přípravné utkání Komety s Třincem doma.
1: No a kam to poslat? Samozřejmě na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
0: Těšíme se.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
8: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
9: Po téměř 30 letech padl první verdikt za vraždu rapera Tupaka.
10: Už bude se docela starý, ne teda, když teda po 30 letech na to přišli, tak kolik mu bude tomu vrahounovi teda, údajnýmu?
9: No,
10: tak
9: dost. Bude to asi staří, hlavně kdyby mě náhodou někdo neznal Tupaka Shakura, tak to je vlastně bratranec té populární zpěvačky Shakury.
8: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio City Brno vám hraje i tyhle ty pohodové songy. Věřím, že vás to baví stejně tak jako nás. Máme připravené ještě dvě skvělé písničky před 17. hodinou, ale pak už dostane prostor Klára s dalšími čerstvými zprávami a také naše meteoroložka, hlavní meteoroložka Petra Březinová.
1: Jako máte se na co těšit? Já jsem si myslela, že jakmile, nebo minulý rok to tak bylo, jak udeřilo září, tak začalo být jako, nebylo hezky. Pršelo, už jako se ochladilo.
0: Prostě přišel podzim.
1: No a přišel podzim, ale ten rozhodně nečekejme, jako přijdou i tropy.
0: Bude babí léto, víc za chvilku, teď Rudimental.
1: A

0: krize letní, Damiano David. Mimochodem, když už jsme naťukli to počasí, tak dneska oficiálně začal podzim. Ale ne takový ten podzim, ale tam ten podzim, tedy meteorologický podzim, který potrvá do konce listopadu, prosím, pěkně.
1: Něco pozitivnějšího tam nemáš?
0: No, však podzim je krásný, však je pozitivní. Já mám rád takové to babí léto, jak se to všecko maluje, barví, jak listy prostě jsou barevné a jak to krásně prosvítá tím slunečkem.
1: Hele, ono už to tady barví dlouho, vzhledem k tomu, že bylo velké sucho, tak jako ono už to vypadalo tady v srpnu, jak v listopadu.
0: Mám pro tebe pozitivní zprávu, ten astronomický podzim, tedy ten oficiální, jakoby, tak ten začne 22. září. Takže ještě máš dost času na to užít si léto.
1: Tak to jsem šťastná. Tak
0: a
1: pojďme na
0: silnice. Vy taky, ve společnosti Hit Rádia City Brno. Tak kde to jezdí? Nebo kde to nejezdí? Kde to stojí? Připomínám Křenovku, tedy Křenovou ulici v Brně, tady došlo k dopravní nehodě osobního auta, taky v Modřicích Frlické ulici, tady havarovalo zase pro změnu osobní auto taktéž. No a ještě průjezd Brnem v opuštěné ulici na křižovatce s Křídlovickou, střed osobáku s dodávkou, blokuje to jeden jízdní pruh. Pokud víte o čemkoliv dalším, nebo máte detaily k těmto situacím, nehodám, ozvěte se 720 890 848.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Krásné úterní odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty, podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl Pražský městský soud. Ten vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Do Česka se už vrátily oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu už nepotřebuje. První stroj podle něj odletěl ze Srbska už v sobotu a druhý přistál na přerovském letišti dnes odpoledne. V zemi postižené lesními požáry provedly 88 zhozů vody. Většina Američanů nesouhlasí s novými cly na kanadské zboží, která minulý týden zavedl prezident. Ipsos pro Reuters odmítají také jeho rozhodnutí přejmenovat Ontarijské jezero na americké. No a do Leverkusenu se po 3 letech vrací francouzský fotbalista Moussa Diaby. 27-letý křídelník v Bayernu podepsal 5-letou smlouvu. Klub, za který hraje český útočník Patrik Šik, přestupní částku nezveřejnil. Podle médií činí ale 30 milionů eur. To je v přepočtu okolo 725 milionů korun.
10: 24 nám tam svítí na teploměru v Brně a okolí, máme tak jako pole jasno, někde může být zataženo. Dneska je hezký den a zítra to bude taktéž, protože naměříme 26, má být zataženo. Já se podívám, jestli úplně celý den, nejenom dopoledne, potom někdy okolo 11. se nám vyjasní, bude jasno, no a zase se to zatáhne okolo 14.
0: Já se teda taky těším, až zatáhnu peřinu, až se vyvalím do postele nebo na gauč, protože říkáš, dneska je hezký den, no. Já mám trošku jiné pocity. Po včerejší náročné grilovačce, kdy jsme opět my dva spolu to zakončovali. No, chceme to říct? Kolik jsme šli spát?
10: Nebudeme to říkat. Já si myslím, že to někdo může domyslet, ale důležitý je, že jsme rádi a svěží v práci.
0: Ano, jsme tady, ještě pořád žijem.
8: Hit Radio City Brno.
0: A taky máme pro vás spoustu muziky, spoustu energie, kterou vám předáme. Začínáme s Swedish House Mafia, David Peťa, hezké odpoledne.

0: Pray. O modlení, že? Zpívají Coldplay na Hit Radio City Brno. Pár minut po 17. hodině. No možná, že i vy jste se modlili, aby to všecko dneska dobře dopadlo, pokud jste vyprovázeli, děkuju. Prvňáčka do školy, tedy vašeho prvňáčka. No uf, zvládli jsme to, první školní den je za námi, říkám teda uf, ale teď to možná ještě bude pokračovat, to šílenství, budeme dokupovat další a další věci, budeme lítat po obchodě, no někdo si ještě nestihl ani zahřát místo v lavici a už se těšíme, nebo těší na další prázdniny. Tak jsme si řekli, že bychom se mohli i my dva mrknout na to, kdy nás čeká teda volníčko, protože nevím, jak jste to měli vy, ale já první den ve škole, co jsem dělal jako první, kontroloval žákovskou třídu a tam byly vypsané vždycky...
1: Žákovskou třídu.
0: Žákovskou knížku, pardon, ve třídě, ano. A tam byly vypsané vždycky prázdniny, kdy budou další prázdniny. Takže, Peti, je to tvoje.
1: No teďka už je žákovská knížka spíš nějaký artefakt, jako protože to si můžete na to podívat pak v muzeu, protože žádné už nejsou.
0: Od toho jsme tady my, teda.
1: No, o toho jsme my, abychom vám řekli, kdy budete mít volníčko. Co se týče i nás dospělých, tak nás čeká státní svátek v pondělí 28. září, což je fajn. To už je za chvíli, takže máte hezký prodloužený víkend. A co se týče dětí, tak jako oni budou na podzimních prázdninách 5 dní bez školy, protože tam je právě státní svátek, takže od 28. října do 1. listopadu budou. Pět dní to je dost,
0: ale musíte to dobře naplánovat a respektive vy, pokud chcete mít taky volno, tak musíte skočit za šéfem, ideálně teď hned, pokud jste ještě v práci, nebo zítra hned ráno.
1: My jenom, že jak to děláme my dva?
0: Jakože si budeme muset střihnout, kdo z nás tady bude?
1: Tak si jdem střihnout, jo, teďka, tak počkej, Kámen, pojď.
0: Počkej, kdo vyhraje teda, tak co?
1: Tak si může vzít volno. Jo, tak si může vzít volno, ten druhý tady musí skejsnout. Jo, takže dobře. Jdeme. Kámen, nůžky,
0: dva,
1: papír, teď.
0: Tak asi tušíte, jak to dopadlo.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: moc ještě nemáme. Ale Poetika teď přetočila pomyslné hodiny našeho playlistu, tedy playlistu Hitrádia City Brno. No nemusí být ani půlnoc a jakoby takhle. Proč o tom mluvím? No nemusí být půlnoc. Prostě v hospodě, jo? Jdeš do hospody a někdy to přepískneš. Mm-hmm. Někdy to přepískneš a nemusí být ani půlnoc. Tak jsem to chtěl říct.
1: No a někdy to přepískneš a... Já vůbec jako, co
0: někdy to, někdy to přepisuješ tak moc, že barman nebo hospodský už ti prostě nenalije. A to se stalo jedné paní. Potvrdí nám to Kuba Ghanem, mluvčí městské policie Brno.
2: Dobré odpoledne. Mladou ženu v brněnských Ivanovicích prý v sobotu pozdě večer rozčílilo rozhodnutí o zdejší restaurace neprodatý alkohol. Personál totiž správně usoudil, že je na to až příliš opilá. Třicátnice prý nejprve v podniku nějakou dobu seděla, objednávala se, celou útatu v klidu zaplatila. Brzy po odchodu se ale údajně vrátila a důrazně se domáhala dalšího pití. Po odmítnutí personálu popadla hliněný květináč u venkovního posezení a prohodila ho zavřeným oknem do interiéru. Nádobětiny, která se na zemi roztříštila, naštěstí nikoho nezasáhla. Ani skleněné střepy nikoho neporanily. Jenomže žena byla velmi agresivní i před strážníky a protože je bezprostředně ohrožovala, museli proti zasáhnout a spoutat ji. Test na alkohol prokázal hodnotu přes 3 promile a tak strážníci přivolali sanitku záchytné služby. Se budou zabývat úředníci ve správním řízení. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný.
1: Jako já si myslím, že tohle je jeden z důkazů...
0: Kuba chtěl říct a příjemný poslech Hitrádia City Brno.
1: Tohle je jeden z důkazů, že jsme se opravdu vyvinuli z opice.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jako mi dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Každou středu ve 20.20 na Nově.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Zmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
7: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Avicii. Rozparáděl tady na Hitrádiu City Brno. Další hity před námi.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ale ze všeho nejdřív mám pro vás dobrou zprávu, protože během zářijových rán.
2: Jo. No jako hodně brzkých rán. 70 je hodně brzo.
0: A to jo, pro někoho. No jak pro koho? Někdo vstává i třeba kolem 5 hodiny. Už je na nohou. No v každém případě my vás rozpohybujeme. Celé září, nebo jak dlouho? No dlouho. No,
2: od 7. září do 25. září bude jezdit naše jako hitrádiovská hlídka k vám do baráku.
0: No a na vás je, abyste co nejrychleji vstali z postele. Jo, prostě žádný povalování, takový to ještě chvilku. Ne, prostě my budeme zvonit v našem éteru a vaším úkolem, pokud budete registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz do naší soutěže, ve které si můžete vyhrát fakt jako velké peníze, prostě vyskočit z postele a pelášit ke dveřím, zjistit, jestli tam někdo je. Ale pozor, fyzicky na vás nebude zvonit nikdo. Oni, jako Jasmin s Michalem, tedy naši partiáci se Stínaní šampionou, budou zvonit pouze přes náš éter.
2: Ano, bude to přesně 7:10. Teďka možná špekulujete, jestli býváte 7:10 doma, ale ono se to vyplatí, jo? Takže, když máte problém se vstávání, pro mě by to byla ideální soutěž. Já kdybych, protože mám problém a díky tomu, to by mě byla jediná věc, která mě dostane prostě z postele, že jo?
0: Prachy, když někdo zaplatí.
2: No a teďka jaký prachy, že jo? Protože velký začínáme, prachy. Toho 7. začínáme na 5 000, když neotevřete, jo, tak zase to nastupuje.

0: 6000, vždycky se to zvedne o tisícovku. A pozor, 25.9. bych si skoro jako být váma vzala volno, no. Protože 25. můžete vyhrát 50.
1: No, jako tak to jo, ale pozor, ty říkáš vzít volno, ale pokud budeš trošku vykutálená, tak ty si tam můžeš do té registrace dát adresu ne tvého bydliště,
0: ale práce,
1: ale
0: jo.
1: Adresu práce.
0: To vidíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No, blbý je, když si to vyfoukne kolega. No, nikomu to neříkat, jakmile uslyšíte zvonek, pelášit ke dveřím. Teď pelášíme za muzikou Linkin Park, zítra Radio City Brno.

0: espresso macchiato nebo nějaké třeba silnější, něco silnějšího, by se teďka i hodilo
1: a po
0: tom náročném dni. No ano, a nebo můžete nabrat energii a vyčistit hlavu někde v přírodě. Teď na podzim si myslím, že si to říká o procházky, protože vlastně kdykoliv můžete vyrazit do lesa, ale my vám doporučujeme vyrazit do přírody právě v měsíci září a zaměřit se na nějaká jako taková schovaná místečka.
1: No, jakože Lesy města Brna odstartovali fakt dobrou akci, je to na celé září, Zlatý podzim se to jmenuje. A vy jako každý den na nějakém jiném místě, tady po Brně, jsou tady schované nějaké tři lesní zlaťáčky. A říkáte si, k čemu by vám byly, jo? Když to nejsou klasický peníze. No jenom, že jeden ten zlaťáček je v hodnotě 1000 korun a vy to můžete proměnit za skvělé věci, jo? Třeba poctivý lesní med, nějaká zvěřina, masíčko, nějaké biohovězí, a nebo třeba i poukaz na vánoční stromek. Já chápu, že teď ho asi neřešíte, ale pak, jak když najdete...
0: No, to uteče. No, je to vlastně jako hledání kešek.
1: Jo,
0: po přírodě, dá se to přirovnat, ale tady budete po zásluze odměněni. No a máme pro vás nápovědu. My už víme, kde se ten lesní zlaťák, nebo lesní zlaťáky, jsou tam tři tedy na tom daném místě, schovávají dneska.
1: Takže já vám dám tu slavnou indicii. Víte, kdo byl otec národa? Pusťte si cimrmany, udělají vám v tom hokej. Ale má v Brně pomník, co pomník? Vlastní vrch. No, už vám to přihořívá, co by to tak mohlo být? Kde v Brně se nachází tři zlaťáčky?
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
10: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
11: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
10: A teď i poctivé vánoční cukroví.
11: A cena?
10: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
11: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Přesně tak.
11: jam.cz.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Miraj, Eva Farná, vzpomeneš si vaše Hit Radio City Brno? No možná, že i vy si vzpomenete, že jsme tady asi tak 2 roky dozadu měli na rozhovor velice sympatickou, vysokou, chytrou dívku, která válela basket za Žabiny Brno. Byla to Emma Čechová, která má podepsáno teďka ve Spojených státech amerických v té nejlepší lize na světě. A protože se s ní známe, a protože se nám po ní stýská, tak zítra přijde znovu.
1: A já mám na ní první vykopávací dotaz. Protože jestli byla už takhle vysoká, když byla malá, tak jestli chtěla vždycky hrát ten basket. A nebo to jako tak přišlo. Tak, co myslíš?
0: Jakože, já nevím, jestli byla vysoká, když byla malá. Víš, jakože to mě nedává moc smysl. No každopádně zítra to s ní probereme všecko. I vy se můžete ptát a my se na ní moc těšíme. A vážíme si toho, že si na nás udělá čas, protože těch Češek, co hráli tuhle soutěž v Americe, těch moc není. Takže unikát ta Emma Čechová.
1: To jsem netušila. O to víc se na ní těším a doufám, že vy taky. Už zítra ve 3 v odpolední show.
0: S Davidem a Peťou. Tak čau, posíláme Harryho Stylese ještě.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Jundrově v Nálepkově ulici probíhá oprava komunikace. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Studující rodiče mohou ode dneška čerpat novou dávku, takzvané hlídačkovné. Jaká jsou pravidla pro její získání, vysvětluje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
9: Žadatel bude muset doložit speciální formulář úřadu práce, potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče, který potvrdí příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola. Musí totiž jít o první vzdělávání daného typu a formy.
8: Podání je možné elektronicky, ale také osobně v rámci agendy rodičovského příspěvku. Ministryně financí Alena Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty v jednotkách miliard korun. S úsporami mají přijít sami ministři. Na konečném znění se podle ní koalice dohodne. U Turnova na Semilsku odpoledne havarovala cisterna s hořlavinou. Policie preventivně evakuovala lidi z blízké firmy a uzavřela část silnice 1/10. Nikdo nebyl zraněn, cisterna pravděpodobně převážela bionaftu. Uvedli to hasiči na síti X. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhaly zhruba týden v Srbsku hasit požáry v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. V zemi postižené lesními požáry provedly naše stroje na 90 schozů vody.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
8: V noci většinou jasno, polojasno, na severu výjimečně slabé přehánky. Nejnižší teplota z kraje dne jasná obloha, postupně ale od západu přibývání mraku, na oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů a přechodně chladnější severozápadní vítr.
10: Krásný dobrý večer, je s vámi Lea, úterý 1. září, nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak ten úterní večer, to 1. září, startujeme právě teď. Tak volume doprava, doufám, že už máte padla a jdeme na to.

Krásný dobrý večer. Tohle vám taky hrajeme. Nejlepší osmdesátky, devadesátky až po milénium. To je vaše oblíbené Hit Radio Classic. Jinak tomu nebude ani tak za chviličku Anaka, anebo tahle skvělá pecka. Ain't no sunshine. Úterý večer, 1. září a vy posloucháte Hit Radio.

0: Zavírám oči. 7:02. Napište mi na 777-937-777, kdo nás právě posloucháte, komu začíná třeba noční šichta, kdo z vás jedete v autě, máte padla, doma už jste odpočíváte, anebo chystáte, já nevím, takové ty povinné potřeby na zítřek pro vaše ratolesti, které jdou do školy. Jo, jo, jo. Můj syn šel dneska poprvé na střední, bylo to skvělý, mě vlastně taky začala škola, protože jsem ještě pedagog na konzervatoři, takže jsem se těšila strašně moc, tak třeba to někdo máte podobný, tak všem učitelům taky držím palce, pevný nervy, budeme to potřebovat. Každopádně za chviličku Take That, Alphaville, anebo Is It Love? Miluju ten song 24/7, tak si na to počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cudzoměstě, Jana Kirchner. Hezký dobrý večer, 5 minutek po 6:30, úterý 1. září 2026. Doufám, že jste to dneska všichni přežili ve zdraví, i ty naše školáky, protože začala škola. Každopádně my vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak za chvilčku Roxette, nebo taky Šalom otázky, a nebo Erasure a spousty dalších skvělých hitů. Tak nikam neodcházejte, buďte s námi a díky, že nás posloucháte. Hezký večer.
1: Hit Radio City Brno.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Louka v Nejtku na Karlovarsku za 840 tisíc, garáž v Klášterci nad Ohří za 1 milion 121 tisíc, pozemek k bydlení v Kamenici nad Lipou na Pelgřimovsku za 2 miliony 399 tisíc, zemědělská usedlost v Krásném dvoře na Lounsku za 2 miliony 421 tisíc a rodinný dům v Sebranicích na Blanensku za 6 milionů 448 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
2: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
2: Nejlepší cenu získáš při objednání
1: Veří 71 a na Vídeňské 11.
2: Přesně tak.
1: Jam. YUMM.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea, až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší, 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

kamarádi, připoutejte se, jestli vám dneska chybí trošku energie, trošku dramatu a hlavně pořádná dávka gimme, gimme, gimme. Tak jste právě totiž dorazili na správnou frekvenci našeho Hit Rádia. Tohle je hit, u kterého se prostě nedá jen tak sedět, takže sluchátka hlasitě i starosti na chvíli můžete zahodit za hlavu a jdeme na to. Co takhle 80s, 80s, 90s až po milénium hrajeme právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio, je úterý večer. Máme 1. září 2026, nový měsíc, nový školní rok, nové začátky, nové zážitky a možná i trošku nostalgie po létě, co? Ale dneska, prosím vás, žádný stres, všechno hoďte za hlavu, protože tenhle večer je náš, tak si ho užijte, usmějte se a nechte se unášet na vlnách těch krásných písní a melodií. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio City Brno.

Tak co, Coco Jumbo od mistra prezidenta je za námi z éteru Hit Rádia, tak se přiznejte, kdo si u toho aspoň trošku zatancoval, co? Zaspíval, ať už doma, na židli, v práci, nebo v autě, po cestě z práce domů. A teď trošku, pro vás jiná energie, ale pořád pořádná dávka skvělého popu. Co takhle Dido a White Flag, jo? Taková pohodička takhle večer. Tak zůstaňte s námi, úterní večer pokračuje dál.

0: s vámi, tak je Lea, krásný dobrý večer. A teď trošku mám tady pro vás songové terapie. Na ten úterek, jo? East 17, skvělý. ATB, a nebo, když byl dnešek náročný, 1. září trošku bolelo, co si budem, a zítra už nás zase čeká budík, hlavně ty školáky, tak přesně song, který bude za chviličku pro vás. Journey a nesmrtelné Don't Stop Believing. Tak to si dáme pro vás všechny, ať máte ten úterní večer o něco pohodovější a takovej příjemnější, jo? A nepřestávejte věřit v to, co věří.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firmanazážitky.cz.
4: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl.
4: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Krásný dobrý večer, s vámi stále Lea. Až do 21. hodiny hrajeme to nejlepší. 80, 90 až po milénium. Tak pokračujeme.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer a po pořádné dávce energie Chaka Khan teď trošku zvolníme, protože před námi je miláček španělských hřebeček Enrique Iglesias a jeho Hero. Tak jestli máte vedle sebe někoho, kdo je dneska váš hrdina, což to znamená v překladu, nebo třeba jen někoho, kdo vám zachránil poslední kousek čokolády, tak tenhle song je právě pro vás.
1: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Lea, krásný dobrý úterní večer. Za chviličku Modern Talking, jo, tam zaspívat si, nebo taky Shania Twain a oblíbený song Man I Feel Like a Woman, a nebo si dáme taky Marky Mark a Prince, co vy na to, jo? Tak tohle všechno za chviličku, buďte s námi.
1: Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

teď trošku české hudební nostalgie. Helenka Zeťová a její nezaměnitelný hlas. Tak na chviličku zpomalíme, zavzpomínáme a necháme hudbu, ať udělá takové to svoje kouzlo. Tohle je Helena Zeťová, Impossible, a my vzpomínáme s láskou, protože Helčo tady neskutečně chybí. Tak jdeme na to.

0: My vám hrajeme jenom to nejlepší. 80-ky, 90-ky po milénium. Ale já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit, ale ještě než odejdu, tak do 21. hodiny, co takhle Worlds Apart. Výborná chlapecká skupina 90. let. A nebo Shakira, taky Fun Factory. Tohle všechno ještě ode mě pro vás. Popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud možno hezký příjemný večer a zítra do toho nového dne. Pravou nohou a s naší snídaní šampionů. Čau.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno. Hit Radio. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. na autodrombrno.com.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.